0: ओम भोले श्री दीप नारायण भगवान
1: की जय।
0: ओम भोले श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री देवेश्वर महादेव की जय।
1: When we we know all mostly that our bhajans, our yoga center, etc.
2: My všichni víme, co jsou naše bhajany, co kde jsou naše jogová centra.
1: But sometimes some person cannot understand about when we have mantra or this.
2: Ale někdo třeba, my už ty bhajany známe, ale někdo je třeba ještě tomu nerozumí, to, o čem se zpívá v bhajanu.
1: It is a good, we see everything, but sometimes we can tell something, what we was talking.
2: A tak by bylo dobré, kdybyste, když dospíváte ten bhajan, řekli trošku, ho představili, jakoby o čem se něm mluví.
1: Then you will be more happy and you will see everything spirituals and mantras and all what we are doing.
2: A pak lépe porozumíte všemu tomu, co děláme, budete šťastnější, budete mít více duchovnosti.
1: Thank you.
2: Děkuji.
0: Shall I translate in
1: yes,
0: Czech?
1: Yes.
0: Okay. O pane, dej, ať tento život není promarněn.
2: O Lord, bless me that I do not waste my life.
0: Nechápu, jak mysl vyvolává činy.
2: I do not understand how the mind is working.
0: Nic, co by mělo cenu, se dosud nestalo.
2: And I haven't seen anything worthy in this world.
0: Jsem připoután ke světským věcem.
2: I am attached to the worldly things.
0: Dnem i nocí dělám sobecké věci.
2: Day and night I act selfish.
0: Svůj den jsem promarnil.
2: I wasted another day.
0: Doufal jsem, že se mi dostane rozkoše.
2: I was hoping, I was searching for enjoyment.
0: Zatímco jsem trpěl myriadami bolesti.
2: But actually I was suffering great pain.
0: Probuď mě.
2: Wake me up.
0: O pane.
2: O Lord, please.
0: Ať už nikdy více nespím.
2: So that I am not anymore asleep.
0: Učiň ze mě milence nesobeckosti.
2: Turn me into the lover of selflessness.
0: Kéž vše, co dělám, dělám pro ostatní.
2: Anything I do, may I do for others, for the sake of others.
1: Tell him, sit here.
0: Kéž můj život má nějaký smysl.
2: May my life have some meaning.
0: Dej, ať mohu konat jen hodnotné skutky.
2: Please bless me that my deeds are meaningful.
0: Naplň mé srdce dobrou vůlí.
2: Fill my heart with the goodwill.
0: Umožni mi, abych skrze toto tělo překročil oceán života.
2: Let me cross the ocean of life, even being alive.
0: Takový čas se už možná nevrátí.
2: I have the rare opportunity.
0: O pane, odstraň moji pýchu.
2: O Lord, get rid of my pride.
0: Zbav mě mého majetku.
2: Take away
0: dárce.
2: All my possession and make me a giver.
0: Požehnaného, hledajícího pravé poznání.
2: Bless me that I search for the real knowledge.
0: Ty si má jediná naděje.
2: You are the only hope I have.
0: On bol Shri Deep Narayana Gvana.
1: Kije.
3: Bolí Sri Deep Narayana Bhagwan
1: ki jai.
3: Sri Deep Purishvara Mahadeva ki jai.

0: Keep your eyes closed.
1: Poločne trikrát om, ale nechajte si oči zatvorené.
0: Deep inhale.
1: Hlboký nádych.

0: सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। Salutations to the cosmic self.
1: Pozdrav kosmickému já.
0: Salutations to Shilakpurji Siddhapit Parampara.
1: A pozdrav Shri Alakpurji Siddhapit Parampara.
0: My downward pranams to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandleshwar Maheshwaranand Puriji.
1: A mé pokorné pozdravy mému milovanému Guruovi, jeho svatosti Mahamandaleshwarovi, Svámimu Maheshwaranandžímu.
0: Om namo narayan to all the sannyasis present here.
1: Om namo narayan všem přítomným sannyasinům.
0: And hari om and good evening, dobrý večer to all of you who are sitting here and those who are watching through Swamiji TV.
1: Hari om a dobrý večer vám všem, kdo jste tady nebo z nás sledujete přes Swamiji TV.
0: How are you all doing?
1: Jak se všichni máte?
0: Good. How was the day?
1: Jaký byl váš den?
0: Good.
1: Beautiful.
0: Very good. Yogini, can we just turn it a little bit like this? Perfect. Thank you. अब सौंप दिया इस जीवन का सब हाथ तुम्हारे हाथों में सब भार तुम्हारे हाथों में। So, how do you say भार? First, let's start with this.
1: Jak říkáte tohle slovo?
0: It's not bar, it's bhar.
1: Není to bar, ale bhar.
0: Last year we were talking about this pronunciation.
1: Minule jsme mluvili o výslovnosti.
0: How important the pronunciation is, how it can change the literal meaning of a word.
1: Jak ta výslovnost správná je důležitá, protože může změnit význam slova.
0: Bar means wait.
1: Bar znamená čekej.
0: And bar is where we drink.
1: A bar to je, kde pijete, do baru jdete.
0: Not in Hindi, in English.
1: A to je v angličtině.
0: But still. So, bar. Bar means wait.
1: A bar znamená čekej.
0: That weight of our selves.
1: Čekej sám v sobě.
0: Yeah, bhar means kilos. Which weight? Which other? Acha, weight, waiting, vala weight. Not waiting, vala weight, but kilos, vala weight.
1: To znamená váha. To znamená čekej, ale znamená to váha, když něco je, něco váží, něco je těžké.
0: So all the weight which is on our shoulders, we give it to you.
1: Všechna ta tíha, která je na mých ramenou, dávám tobě.
0: But which weight are we talking about?
1: Ale která, o které té tíži mluvíme.
0: We don't only just offshore off ourselves all the weight of the negativity, but all the happinesses, all the sadness, everything we give.
1: Není to jen to, jen ta negativita, ale úplně všechno. Ať už je to negativní nebo pozitivní, štěstí, neštěstí, všechno to odevzdávám.
0: Aba sopadiya, sop means I gave to you.
1: Sop znamená dal jsem ti to.
0: Ab means today, now.
1: Ab znamená právě teď, dnes.
0: Jivan ka sab bhar tumhare haatho mein. Jivan means life and we gave all our life's troubles, all our life's happinesses, everything to do with our lives we gave to you, O Gurudev.
1: Jivan znamená život, všechno ze svého života, šťastné, nešťastné, cokoliv, celý svůj život jsem dal tobě.

0: Dvě ogrudéve.
1: And by the way, before I forget,
0: než zapomenu, mimochodem, než zapomenu,
1: thanks to Shanti and Sevapuri,
0: děkujeme Shanti a Sevapurimu,
1: that they are letting us use this beautiful Tilak Friendly,
0: že nás nechají používat tenhle krásný Tilak Friendly.
1: Only this time it's a collaboration between Tilak and Best Chan Universe.
0: A dneska je to spolupráce mezi Tilakem a nejlepší čajem vesmíru.
1: And because it was the first day and they were very excited.
0: A protože to byl první den a byli velice nadšení.
1: So all the youth was helping to clean this whole place.
0: Všechna mládež, všichni teenageři pomáhali s úklidem.
1: And they made 8 liters of chai.
0: A uvařili 8 litrů čaje.
1: So you know what needs to be done.
0: A tak víte, co nás čeká.
1: And also many, many, many people were helping from all of you to make beautiful cakes.
0: Mnozí z vás pomáhali a nachystali tyto krásné zákusky, dortíky.
1: And all the cakes which were, and also the donation from Shanti, the pizza and these things.
0: A všechny ty dorty a všechno i Shanti daroval nějaké pizzy.
1: All that will go in that same fund for the youth and children to buy some equipment for the youth programs and for these things.
0: To všechno, ten výtěžek půjde do toho fondu na ten program mládeže, aby z toho si mohli koupit věci, co potřebují na ty mládežnické programy.
1: We all are already old enough for toys.
0: My už jsme moc staří na hračky.
1: Maybe we are not, but
0: možná, že ne.
1: Our camera toys are slightly more expensive, so
0: ty naše hračky, ty kamery a foťáky jsou trošku dražší.
1: For now, let's focus on the youth and kids.
0: Tak se zaměřme na děti a na mládež.
1: So, coming back.
0: A vraťme se zpátky.
1: Yeah, jeet tumhari, ye haar tumhara. The problem is, whenever we are hit with any negativity.
0: Problém, že když nás zasáhne cokoliv negativního.
1: Whenever we are hit with troubles.
0: Máme problémy.
1: Whenever something happens in our lives, which is not in our control.
0: Stane se v životě něco, co nemůžeme kontrolovat, ovládat.
1: Then we remember the God, and then we remember Gurudev, and then we remember all those who we don't remember.
0: Pak si vzpomeneme na Boha, vzpomeneme se na Gurudeva, vzpomeneme si na všechno, na co normálně nemyslíme.
1: Vikram, not sitting there, go serve. So, when we say that we come to you and we give everything to you,
0: a tak když říkáme, přicházím k tobě a všechno ti odevzdávám.
1: We don't come and just give Gurudev our troubles.
0: Nedáváme Gurudevovi jen svoje problémy.
1: He jeet tumhari haatho mein, which means my win, my success, that is also in your hands.
0: Jeeta znamená moje vítězství, moje úspěchy, i ty dávám do tvých rukou.
1: Or haar tumhari haatho mein, which means haar means to lose, my loss. My unsuccessfulness, that also is in your hands.
0: Hára znamená moje, co jsem prohrál, to, co jsem ztratil, kde jsem neuspěl, to všechno i tohle ti dávám.
1: Mera niščej bas ek hi hai, drada niščej, we were talking about this yesterday.
0: Niščej, o tom jsme včera mluvili.
1: Drada niščej means determination.
0: Drada niščej znamená odhodlání.
1: How many of you remember this 5 rules for students from last year?
0: Kdo si pamatuje těch 5 pravidel pro studenty z minulého roku?
1: Reminding you again, it's an interactive satsang. You are allowed to talk, to raise your hands, to laugh, to cry, to do whatever you want.
0: Interaktivní satsang, můžete zvednout ruce, něco říct, můžete se smát, můžete plakat, můžete reagovat.
1: So I'll ask you again, how many of you remember the 5 rules
0: of students? Si pamatuje těch 5 vlastností studenta?
1: Anyone? Okay. Kaka chesta. Kaka chesta. Repeat after me, please.
0: Opakujte po mně, prosím.
1: Bako dhyanam. Shvana nindra. Tathaiva cha. Alpahari. Grahatyagi. Vidyarthi. Pancha lakshanam. Pancha means 5, obviously.
0: Pancha znamená 5.
1: Lakshan, the word Lakshan, I think we all read or heard from Gurudev.
0: Lakshan, myslím, to slovo jsme slyšeli od Gurudeva.

0: qualities.
1: Kvality, vlastnosti.
0: Vidyarthi, which means vidya. We were talking about vidya and we will continue talking about that.
1: Vidyarthi, slyšíte tamto slovo vidya, o kterém jsme mluvili a budeme dál mluvit?
0: So vidya means wisdom or knowledge.
1: Znamená to moudrost nebo vědění.
0: Arthi is the one who is receiving.
1: Arthi znamená ten, kdo ho dostává.
2: Can we turn off the fan, please?
0: Vidyarthi, vidya, the one, the wisdom, the knowledge, and arthi, the one who is receiving that wisdom or knowledge.
1: Ten, který získává, přijímá tu moudrost nebo to vědění.
0: And we discussed that we all are in one way or another way students, right?
1: A mluvili jsme o tom, že svým způsobem jsme každý studentem.
0: We always learn something from each other.
1: Neustále se učíme jeden od druhého.
0: We always learn something from life.
1: Učíme se něco ze života.
0: We always learn something from our happenings which are happening around us.
1: Učíme se z toho, co se děje kolem nás.
0: Every time we do certain action,
1: kdykoliv něco uděláme,
0: or even if we see a certain action,
1: nebo vidíme, že se něco děje,
0: there is something to learn out of it.
1: Je něco se z toho můžeme poučit, naučit.
0: Either we learn from our mistakes,
1: ať už se učíme ze svých chyb,
0: or we learn from the good deeds of others,
1: nebo se poučíme z dobrých činů ostatních.
0: What did Gurudev always tell us?
1: Co nám vždycky Gurudev říká?
0: Watch and learn.
1: Dívej se a uč se.
0: He never told how to do this or how to do that.
1: Nikdy nám neříká dělej to takhle nebo dělej to takhle.
0: But we all sat next to him.
1: Ale my jsme seděli u něj.
0: We all saw his way of functioning.
1: A viděli jsme, jak funguje, jak pracuje.
0: And we learned.
1: A učili jsme se.
0: There's always we can learn something from ourselves, from each other.
1: Vždycky je něco, co se můžeme dozvědět o sobě, od ostatních.
0: So dhradanishchay means that determination.
1: Dhradanishchaya znamená to odhodlání.
0: And the shloka about the five qualities which a student should have talks about this dhradanishchaya.
1: A tato shloka o těch pěti kvalitách, která má mít ten student, ta právě mluví o tomto dhradanishchaya, o tom odhodlání.
0: Kaka cheshta, kaka means?
1: Kaka znamená?
0: Crow.
1: Vrána.
0: Crow. We love crows, no?
1: Máme rádi vrány, že?
0: Kaka cheshta, the determination, the dhradanishchaya of a crow.
1: Odhodlání, odhodlanost vrány.
0: What was the story?
1: Co byl ten příběh?
0: With the crow?
1: S tou vránou.
0: Even the stories we don't remember.
1: Ani ty příběhy se nepamatujete.
0: Picking the stones.
1: Ona vybírala ty kameny.
0: Please remember them because
1: prosím,
0: now I realize that I will keep on asking questions until I don't get the answers and until I don't know that we gained something from something.
1: Zapamatujte si, protože teď mi došlo, že se musím víc ptát, abych si ověřil, že si něco odnášíte, že jste se něco naučili.
0: Because otherwise I will receive comments all the time that I'm repeating my satsangs, but this is the reason why I have to repeat the satsangs.
1: Já dostávám komentáře, že se na satsangy opakuji, ale to je ten důvod, proč se opakuji.
0: And I'm a stubborn one.
1: A já jsem zarputilý.
0: So we don't really move forward until we don't learn the one.
1: Tak nepůjdeme dál, dokud se tohle nenaučíme.
0: The crow and the vessel.
1: Vrána a ta nádoba.
0: Once upon a time.
1: Bylo nebylo.
0: In the distant far nation of Czech Republic.
1: V daleké zemi České republice.
0: There was a vessel, a water pot.
1: Byla jedna váza, nádoba s vodou.
0: And it was there near Sangam.
1: A byla kousek od Sangamu.
0: And there's a beautiful lake nearby.
1: A nedaleko bylo krásné jezero.
0: Green like the poison which Dev Puriji drank few days back.
1: Zelené jako ten jed, který kdysi vypil Dev Puriji.
0: Only that poison was matcha and this is natural matcha.
1: Tam ten jed to byla matcha a tady to je taková přírodní matcha.
0: So the crow could have gone and easily drank water from there.
1: Tak ta vrána si mohla zaletět tam a napít se vody tam.
0: Because their digestive system is not so bad as us.
1: Protože jejich trávicí systém není tak slabý jako náš.
0: We have the wish. Yay, we go to India.
1: My máme přání, ano, pojedu do Indie.
0: Kumbh Mela.
1: Na Kumbh Melu.
0: And then you know the rest.

0: Why not go do?
1: But the energy of the Sangam hall was so strong because of all of your sadhana.
0: Ale ta energie ze Sangam hall.
1: To drink water from that water pot where the energy of all your sadhakas are inside.
0: Tak se ta vrána rozhodla, že se chce radši napít z té nádoby tam u Sangamu, protože v ní byla ta energie z té vší vaší sádhany.
1: But there was only one problem.
0: Ale byl je tam malý problém.
1: Niranjanji was thirsty while leading the anushtan.
0: Niranjanji měl žízeň, když vedl anuštánu.
1: So he drank half of the pot.
0: Půlku té vody z té nádoby vypil.
1: And the vessel, the opening of that was very narrow.
0: A ta nádoba, ta lahev měla úzké hrdlo.
1: We have hands, so he could have easily picked it up and drank like this.
0: My máme ruce, tak my tu nádobu můžeme zvednout a napít se z ní i tak.
1: But for the crow, it has such a small beak.
0: Ale ta vrána tam měla krátký zobák.
1: So it couldn't drink water from it.
0: Tak nedokázala, tím zobákem nedosáhla na tu vodu.
1: So what it did is it went flying around and did some karma yoga.
0: No a co ta vrána udělala? Začala poletovat kolem a začala dělat karma jogu.
1: And it went and collected small pebbles and rocks from all over this ashram.
0: Začala po celém ashramu sbírat malé oblásky a kamínky.
1: And one by one he put that pebbles, that stones into that water vessel.
0: A jeden po druhém je házela do té nádoby. And do té lahve.
1: Slowly.
0: A pomalu.
1: Manava dhire chal gaganagara chadana re bhai. I forgot, I still need to finish translating this one, so.
0: Ještě zapomněl jsem, ještě musím dopřeložit tenhle první.
1: That's the problem with us.
0: To je náš problém.
1: Politicians and sadhus.
0: Politici a sadhuové.
1: You give us the microphones.
0: Dáte nám mikrofon.
1: And it's hard to get it back.
0: A nikdy je těžké ho získat zpátky.
1: At least we are blessed to be trained by Gurudev.
0: My jsme aspoň požehnáni, že máme trénink od Gurudeva.
1: So we still have that Western mentality a little bit to take care of the time.
0: Že máme tu západní mentalitu trošku na zřeteli, podívat se, jak jsme na tom s časem.
1: Otherwise, you give the mic to Acharya Mahamandleshwar Vishwakanand Bharatiji Maharaj.
0: Když dáte mikrofon Vishwakanandžímu,
1: and you can go hours.
0: Tak pak je to na hodiny a hodiny.
1: But that's the beauty of the wisdom.
0: A to je krása moudrosti.
1: And that's the beauty of all the great Siddha Mahapurushes.
0: A to je krása všech těch Siddha Mahapurushů.
1: That it is not svadharma, but it is paradharma.
0: Není to svadharma, ale paradharma.
1: All the knowledge which is in them.
0: Všechno to poznání, které je v nich.
1: It's too much for them to keep within themselves.
0: To vědění, které mají, neudrží jenom v sobě.
1: And as the life has no estimate of time.
0: A protože život není omezen časem.
1: They share as much as they can.
0: Protože jejich život není určován nějakým časovým limitem, tak se podělí, co můžou.
1: For what?
0: Proč?
1: For jana kalyan.
0: Pro jana kalyan.
1: What does jan mean?
0: Co znamená jan?
1: People.
0: Lidé.
1: What does kalyan mean?
0: Co znamená kalyan?
1: Well-being. Any other? Kalyan
0: blaho,
1: means kalyan. To well-being or to free them, liberate them.
0: To znamená osvobodit je.
1: So for jala kalyan, they share as much as they have.
0: Proto jan kalyan, proto se podělí, co mají.
1: So coming back to the crow.
0: Tak se vraťme k vráně.
1: This is one thing it took me a lot of nahamkartas.
0: Tohle mi zabralo hodně nahamkarta.
1: To reach back to the topic from where I started.
0: Vrátit se k tomu tématu, se kterým jsem začal.
1: Because we say dhire dhire, pomali, and then I end up in manava dhire dhire.
0: Protože řekneme jenom pomalu a dhire dhire a už jsme u jiného bhajanu manava dhire.
1: So pomalu he lifted one stone and put it in till the water level risen.
0: Tak pomalu tam házela ta vrána kamínek po kameni, a jak tam házáte kameny, tak ta hladina vody stoupala.
1: And finally, when that water level rise,
0: a nakonec, když ta hladina vystoupala až tak,
1: then he drank water out of it.
0: Tak nakonec se dokázal napít.
1: But now don't say that

0: That crow was a he and I'm a she.
1: Neříkejte, že to byl vrána, že to byl havran, on a já jsem ona.
0: If you're a she, then the crow was a she.
1: Pokud jste to vy dívky, tak to byla ta vrána, ona.
0: So that determination, that dritha nischa should be in all of us.
1: A takováhle odhodlanost, cílevědomost by měla být v každém z nás.
0: Mera nischa bas ek yahi ek bar tumhe pa jao main. I only have one wish. I only have one determination.
1: Mám jen jeden cíl, jedno přání.
0: That I can receive your grace once in my life.
1: Kéž aspoň jednou v životě obdržím tvou milost.
0: But we are the living embodiment of divinity and grace.
1: My jsme ale živoucím stělesněním božství a milosti.
0: Because Gurudev is residing in our hearts.
1: Protože Gurudev přebývá v našich srdcích.
0: So this ek bar tumhe pa jao, once may I have that grace, we have it all the time.
1: A ti aspoň jednou získám tvou milost a my ji máme pořád.
0: Arpan kar do duniya bhar ka sab pyar tumhare haathon mein. I give all the weight which is on my shoulders to you, and because all the love is in your hand.
1: A tak všechnu tu tíži z mých ramenou dávám tobě a všechna láska je ve tvých rukou.
0: Everything is in their hands.
1: Všechno je v jejich rukách.
0: But faith is important.
1: Ale víra je důležitá.
0: That understanding, that awareness that everything is there, everything is in their hands, everything that we wish for, we can create.
1: To pochopení, to vědění, že všechno, cokoliv, co hledáme, všechno je v jejich rukách.
0: Because anything that is in our conscious mind,
1: všechno, co máme ve své vědomé mysli,
0: and we put it in the subconscious mind,
1: a propíšeme to do podvědomé mysli,
0: then by hook or crook, that subconscious mind will make it the reality.
1: Tak potom po dobrém nebo po zlém ta podvědomá mysl to protiskne, propíše do skutečnosti.
0: Some of us call it manifestation.
1: Někdo tomu říká manifestace, projevování.
0: And some of us call it nahamkarta.
1: A někdo tomu říká nahamkarta.
0: But it's all in our hands.
1: Ale je to v našich rukách.
0: All what we receive is in Gurudev's hands.
1: Všechno, co obdržíme, to jsme získali z Gurudevových rukou.
0: But the actions are in our hands.
1: Ale ty činy, co s tím uděláme, to je na nás.
0: So if we have a certain wish, if we have some nischay, if we have some longing for something.
1: Pokud máme nějaké přání, máme nějakou touhu po něčem.
0: And we believe it's impossible to achieve.
1: A věříme, že to je nemožné toho dosáhnout.
0: We need to know that the subconscious mind can make anything the reality in the conscious mind.
1: Měli bychom vědět, že ta podvědomá mysl to všechno může realizovat do té vědomé mysli.
0: But the problem is we don't even come out of our conscious mind.
1: Ale problém je, že my se nedostaneme z té vědomé mysli.
0: We are stuck in that.
1: Jsme v ní zachyceni.
0: And we stop ourselves from going deeper.
1: A sami sebe bráníme jít hlouběji.
0: Because our conscious mind tells us it's impossible.
1: Protože naše vědomá mysl nám říká, že to nejde.
0: It tells us we are not worthy enough to do it.
1: Říká nám, že nejsme hodni toho, abychom to dokázali.
0: But when we go within and we listen to our subconscious mind,
1: ale když jdeme dovnitř a nasloucháme své podvědomé mysli,
0: we will know and understand and believe that everything is possible.
1: Pochopíme a porozumíme a uvěříme tomu, že všechno je možné.
0: Jo jag mein rahu to aise rahu. Jo jal mein kamal ka phool rahe. I love this English Hindi because you know it's jal, but here you wrote jala, so I read jala.
1: Mám rád tuhle tu hindskou angličtinu, anglickou hindštinu. Tam je to jal a vy jste tam píšete jako jala.
0: Like my name is Avatar, but we all say Avatar. No, what do we say? Avatar. It's Avatar.
1: Moje jméno je Avatar a všichni říkáme Avatar.
0: Exactly. Or someone's name, like yesterday, how this whole topic of Vidya arose.
1: Včera, když bylo to téma Vidya.
0: She writes V-I-D-Y-A.
1: Ona to píše V-I-D-Y-A.
0: But we pronounce it V-I-D-H-Y-A.
1: Ale my to
0: Vidya, dha.
1: Ve skutečnosti to vysvětlujeme s tím dh, dha, vidya.
0: What do we sing in our second?

0: the part of the prayer.
1: Co zpíváme v druhé části naší modlitby?
0: How does it start?
1: Jak to začíná?
0: At least the prayer we all know.
1: Ale aspoň tu modlitbu všichni známe přece.
0: I'm not talking about the stanzas. First
1: Nemluvím
0: part, second part and third part.
1: Slokách, ale máme první, druhou část a třetí část.
0: So second part, sing it.
1: Ta druhá část.
0: Yeah. So what was the starting? Siri. It's not Apple Siri, it's Shri.
1: A není to Siri od Apple, ale je to Shri.
0: Yeah, now my phone is saying hi. I'm not talking to you.
1: A teď, co tva jsem řekl Siri, tak můj telefon se ozval.
0: So, the problem is, there's no problem.
1: A tak problém, ale není to problém.
0: The bhava is still there.
1: Ta bhava je pořád tady.
0: But the way how Holy Guruji was singing.
1: Ale ten způsob, jakým zpíval Holy Guruji.
0: It just continued like that.
1: On jenom takhle pokračoval.
0: I'm not saying we should change it.
1: Neříkám, že bychom to měli měnit.
0: We sing as our bhava, as our feelings make us sing.
1: Zpíváme podle toho, jak ty naše city, ta naše bhava nás vede.
0: But in reality it's Shri Deepa Dayal.
1: Ale ve skutečnosti je to Shri Deepa.
0: So in the same way, these all small pronunciation differences by time, by passing of generations, they are certain abbreviations.
1: A tak tyhle ty, i ta výslovnost podle toho, jak se to po generace vyslovuje, tak se to mění různě.
0: Like many children in India, they can't pronounce sh.
1: Mnoho dětí v Indii nedokážou vyslovit š.
0: Sure. Sure is another topic we can talk about.
1: A to je další téma, o které můžeme mluvit.
0: In India we have three.
1: Máme tři druhy š v Indii.
0: One is s for Swamiji.
1: Jeden je s pro Swamijiho.
0: One is sh.
1: Jeden je š.
0: For Shankar.
1: To je Shankar.
0: That's your normal sh.
1: To je vaše to sh, jak That's vy to píšete.
0: When you put your both teeth together and just say sh.
1: Takhle, když dáte zuby k sobě a řeknete š.
0: Sh for Shiva.
1: Je to jako Shiva.
0: And then there's a third sh which does not exist in English.
1: A pak je třetí š, které v angličtině neexistuje.
0: But this is when we put our tongue up.
1: Když dáte jazyk nahoru.
0: And then sh.
1: A je to š.
0: That's the third sh which is all in Sanskrit and in Hindi.
1: A to je takové, tenhle druh š, ten je jenom v sanskritu a v hindštině.
0: So these small things can change the meaning of a word.
1: A tyhle malé změny dokáží změnit význam slova.
0: And these small changes can change the way of singing and meaning and understanding.
1: A tyhle změny dokáží změnit i způsob vlastně to, jak zpíváme a jak chápeme to, o čem zpíváme.
0: So if I live in this jug, in this not water jug, but jug means world, jagat.
1: Pokud žijí v tomto jagat, v tomto světě.
0: What do we say? Brahma satya?
1: Co říkáme? Brahma satya?
0: Jagat mithya. So this is again mithya.
1: A je to mithya.
0: It's not mithya,
1: Není
0: but
1: to
0: mithya,
1: mithya. Ale mithya.
0: It's a th.
1: Je to zase to th.
0: See, I'm learning Czech. In English I would say th, but here is th. In this world I should live in the same way as the water lives in the muddy water. The lotus lives in the muddy water.
1: Takéž v tomto světě žiju stejně jako lotos žije v kalné vodě.
0: Mere sabha guna dosh samarpit ho bhagwan tumhare haathon mein. Oh Lord, oh Gurudev. All my doshas, all my avagunas, all my bad qualities, may they be offered in your lotus feet.
1: O Gurudeve, o pane, ke všechny mé špatné vlastnosti, všechny avaguna, obětuji u tvých lotosových nohou.
0: Jab mujhe janam mile, to tav charano ka pujari ban saku. When I am born in this human body.
1: Kdykoliv se narodím v tomto lidském těle.
0: Then give me the chance to serve your lotus feet, to be the priest of thy.
1: Prosím, dej mi šance, abych sloužil tvým lotosovým nohám, abych byl tvým služebníkem.
0: And in is pujari ka ek rag ka hotar hotar tumhare haathon mein. You have the solution of every single

0: real problem that is in this priest's veins.
1: A ty máš řešení na všechny problémy, který má tvůj uctívač ve svých nervech, ve svých nervech.
0: Jab jab sansar ka kaidi banu, nishkam bhav se karma karu. Kaidi, we all are kaidis.
1: My všichni jsme kaidis.
0: What is kaidi?
1: Co to znamená?
0: Prisoner.
1: Vězeň.
0: See, you should go more to Parvati's Hindi classes.
1: Měli byste víc chodit k Parvati na hodiny hinštiny.
0: Kaidi means prisoner.
1: Kaidi znamená vězeň.
0: Naman Sukramji was living in India a long time, so he also learned many Hindi words.
1: Mansukram žil v Indii dlouho, tak se tak naučil hodně hindských slov.
0: So kaidi means prisoner.
1: Kaidi znamená vězeň.
0: And in one way we all are prisoners.
1: A svým způsobem jsme všichni vězni.
0: In which prison are we locked up in?
1: A v kterém tom vězení jsme všichni zamčení?
0: In the prison of our own mind.
1: Ve vězení vlastní mysli.
0: But in this bhajan we are the prisoner of this samsara of this world.
1: Ale v tomto bhajanu jsme vězni této samsáry tohoto světa.
0: So he's trying to say when we are born in this human birth, when we are born in this worldly materialistic world, may I be able to serve you, to show my bhava, my feelings without any. Okay, that we will continue the next line.
1: Říká tady, že kdykoliv se narodím v tomto světě jako člověk, kéž ti mohu sloužit.
0: That may I be able to serve you with nishkama bhava.
1: Kéž jsem schopen ti sloužit s nishkam bhava.
0: Sakam and nishkam.
1: Yes, sakam a nishkam.
0: That's another topic we can take
1: one day. A to je další téma, které můžeme probrat.
0: Sakam means something that we have certain expectations, certain imaginations, certain things, goals which we are trying to do for ourselves.
1: Sakam to máme určitý záměr, určitou představu, určitý cíl, co uděláme pro sebe.
0: And nishkama bhava is that feeling with which we are doing it without any expectations in return for ourselves or others.
1: A nishkama je to, když to děláme bez jakéhokoliv očekávání, ať už pro sebe či pro druhé.
0: So maybe may I be able to do my karmas, to do my duties, to follow my day-to-day things with nishkama bhava, without any expectations.
1: Tak kéž jsem schopen tu dělat své karmy, svoje každodenní povinnosti, všechny činnosti z nesobecky.
0: Fir anta samay mein pran taju sakar tumhare haatho mein. And in the last moment when I leave this mortal body.
1: A v posledním okamžiku, kdy opustím toto smrtelné tělo.
0: Then may that also be in your hands.
1: Kéž potom i to je i pak jsem ve tvých rukách.
0: Mujhme tujhme bas ye bhed yahi main nar hu tum narayan ho. The only difference between me and you.
1: Jediný rozdíl mezi mnou a tebou.
0: Is that I am a common ignorant man.
1: Já jsem běžný nevědomý člověk.
0: And you are that Narayan himself.
1: A ty jsi samotný Narayan.
0: You are that supreme consciousness.
1: Ty jsi to svrchované vědomí.
0: That light itself.
1: To samotné světlo.
0: Mehu sansar ke haatho mein, sansar tumhare haatho mein. I am in the hands of the world and the world is in your hands.
1: Já jsem v rukách světa, ale svět je ve tvých rukách.
0: So when everything is in their hands,
1: a když všechno je tedy v jeho rukách,
0: when happiness is in their hands,
1: i to štěstí je v jeho rukách,
0: what is in our hands?
1: Co je v našich rukách?
0: Nothing, no?
1: Nic, že?
0: No, he gave us something.
1: Ale on nám něco dal.
0: Our malas.
1: Naše málu.
0: That is in our hands.
1: Ta je v našich rukách.
0: Our actions are in our
1: naše
0: hands.
1: Naše činy jsou v našich rukách.
0: The way of our living is in our hands.
1: Způsob našeho života, jak žijeme, to je v našich rukách.
0: Manava dhire dhire chal. I tend to forget while speaking that the reason why we have bonfire and outdoor satsang is that we can little bit enjoy also kirtans and bhajans.
1: A zapomněl jsem, že vlastně proč sedíme tady u táboráku, aby jsme si užili bhajanu a kirtanu.
0: So whenever we are singing bhajans or kirtans,
1: a kdykoliv zpíváme bhajany a kirtany,
0: there's time for you to get up and get something.
1: Tak je to příležitost, abyste stali a zašli tamhle.
0: Manava dhire dhire chal. This time I'm starting, so you can start.

0: सिद्धिप्तन एम भगवान की जय। श्री विश्वगंदेश परम स्वामी महेश्वर गुरुदेव की जय।
1: हजार बहत्तर नदियां चाले लंबी लंबी खाई। What does that mean?
2: Co to znamená?
1: Hajar bahattar nadiya chale. Thousands and thousands of different rivers are flowing.
2: Tisíce a tisíce různých řek tady plyne.
1: But that we will talk about later.
2: Ale o tom budeme mluvit později.
1: Let's continue where we stopped yesterday.
2: Pokračujme, kde jsme přestali včera.
1: What did we talk about yesterday?
2: O čem jsme mluvili včera?
1: Sarasvati, but which aspect so far?
2: Sarasvati, a který aspekt zatím? The swan.
1: White and swan.
2: Bílá a labuť.
1: So what do we talk about today?
2: A o čem budeme mluvit dneska?
1: Lotus.
2: O lotosu.
1: So, what is lotus?
2: Co je lotos?
1: What do we see? What does lotus represent?
2: Co představuje lotos?
1: Atma.
2: Atma.
1: Staying above the world.
2: Zůstat nad světem.
1: Translation. Purity.
2: Čistotu.
1: Anything else? Chakras.
2: Ještě něco další.
1: Come
2: Čakry.
1: Up with ideas. Anything.
2: Cokoliv vás napadne.
1: The theory which I came up with is matching with Sadvidayaji's.
2: Tak ta teorie, ze kterou já jsem přišel, to je podobné, co říká Sadvidayaji.
1: Purity over this muddy world.
2: Ta čistota nad tímto kalným světem.
1: Did you notice one thing with the rose?
2: Všimli jste si jedné věci s růží?
1: It looks very beautiful. Not rose, sorry. Lotus.
2: Lotos vypadá krásně.
1: It looks very beautiful.
2: Vypadá krásně.
1: But there is a natural protective layer over that.
2: Ale má na sobě takovou přirozenou ochranou vrstvu.
1: That doesn't matter how much mud, how much other things come, it all just falls off like a waterproof jacket.
2: Kolik špíny, kolik bahna na něj vystříkne, tak vždycky to z něj steče jako podobně, když máte nepromokavou bundu.
1: In this world we are thrown with so many obstacles.
2: Na tomto světě se setkáváme s tolika překážkami.
1: Work,
2: práce,
1: home,
2: doma,
1: family,
2: rodině,
1: kids,
2: děti,
1: partners,

0: partner, partnerka,
1: boss,
0: szef.
1: All these things are in one way or another way that certain level of responsibilities which this world gives us.
0: A všechny tyhle věci jsou na své úrovni určitou zodpovědností, kterou máme ze světa.
1: But still above all of that we still remain that lotus which is protected by that layer or that coat of the water repellent of Gurudev's protection.
0: Ale nad tím vším my zůstáváme jako ten lotos, který má tu ochranou vrstvu a tou ochranou vrstvou je Gurudevova ochrana.
1: There are how many wolves in our minds?
0: Kolik těch vlků máme ve své mysli?
1: Two.
0: Dva.
1: One wolf represents which qualities?
0: Jeden představuje jakou vlastnost?
1: The bad qualities, kama, krodha, mada, lobha, ahankar, irsha, jealousy, envy, anger, lust.
0: To jsou všechny ty špatné vlastnosti, žárlivost, závist, chamtivost, hněv a tak dále, všechny tyto vlastnosti.
1: And the other wolf is the wolf of goodness.
0: A druhý ten vlk je ten dobrý vlk.
1: But then we should ask ourselves which food are we feeding to which wolf, and then that is the result which we would get out of it.
0: No a tak ptejme se, kterého toho vlka víc krmíme a podle toho potom dostaneme ty výsledky.
1: And that thought is that food.
0: A ty myšlenky, to je to krmení.
1: Our thoughts which enter or which create itself in our mind are that food, and it depends which thoughts are we creating, which thoughts are we giving our attention and awareness to.
0: Záleží na tom ty myšlenky, které vznikají v naší hlavě, které k nám přicházejí, i ty, kterým dáváme tu pozornost, tím je vlastně se stávají potravou pro toho, kterého vlka.
1: And that thoughts are that food, and that food will result into either the awakening of the bad wolf or the awakening of the good wolf.
0: A tak podle toho, jak které to krmení předkládáme, tak se probudí buď to ten hodný nebo ten zlý vlk.
1: It's all about the awareness of the mind.
0: Je to všechno o tom být bdělý, co máme v mysli.
1: It's about being aware which thought are we feeding.
0: Uvědomovat si, které ty myšlenky podporujeme.
1: Now did you ever think goddess of wisdom?
0: A pomysleli jste někdy bohyně moudrosti?
1: She should hold a book, not a vina.
0: By měla držet knihu, ne vínu.
1: What does wisdom have to do with music?
0: Co má moudrost co dočinění s hudbou?
1: Where is the guitar? Yeah, there is a guitar.
0: Kytara.
1: Now in the guitar, when you tighten the strings too much, what happens?
0: Když na kytaře tu strunu příliš napnete, co se stane?
1: The strings break.
0: Ta struna praskne.
1: If you leave the strings too loose, what happens?
0: A když tu strunu necháte příliš volnou, příliš
1: no sound.
0: Tak nebude znít.
1: Reminds us of something?
0: To nám něco připomíná.
1: Reminds us of what?
0: Připomíná nám
1: life.
0: To, život.
1: Too much work.
0: Příliš mnoho práce.
1: Equals to stress.
0: Se rovná stresu.
1: Too less work.
0: Příliš málo práce.
1: Equals to nothingness and boredom.
0: Je nuda a k ničemu.
1: So we tied the string too much. It's stress.
0: Když tu strunu příliš napneme, tak je to ten stres.
1: We leave the strings of the mind too loose and we go into boredom.
0: A když ty struny mysli necháme příliš volné, tak potom to skončí nudou.
1: Too much talking.
0: Příliš mluvení.
1: Creates confusion.
0: Vytváří zmatek.
1: And too less talking.
0: A příliš málo mluvení.
1: Or being silent.
0: Nebo mlčení.
1: Without feeling or sharing the kindness and love and positivity.
0: Když radši mlčíme, než aby jsme sdíleli tu laskavost, štědrost a pozitivitu.
1: What does it give us?
0: Co nám to dává?
1: Distance.
0: Odstup.
1: So everything that we see around us, there is something to learn or there is something to lose.
0: Všechno, co vidíme kolem sebe, buď to se z toho můžeme něco získat nebo na tom něco ztratit.
1: We can learn from everything around us. We can learn from each person around us. We can learn from everything.
0: Můžeme se naučit z každé věci, od každého člověka se něco můžeme naučit.
1: What does now Saraswati teach us with all this?
0: A co nás Saraswati tímhle čím učí?
1: What does Gurudev teach us with all of this?
0: Co nás Gurudev tímhle vším učí?
1: What does yoga teach us?
0: Co nás yoga učí?
1: What was Mangalpuriji talking about a few days back?
0: Před pár dny o tom mluvila Mangalpuriji.
1: Harmony, balance.
0: Harmonie, rovnováha.
1: Unity.
0: A jednota, sjednocení.
1: Sarasvatiji teaches us unity, teaches us clarity, awareness and balance.
0: A Sarasvatiji nás učí jasnosti a rovnováze. A
1: yoga teaches us unity.
0: A yoga nás také učí jednotě.
1: And Gurudev gives us harmony and peace.
0: A Gurudev nám dává harmonii a mír.
1: And we have all three of them.
0: A my máme všechny tři máme.
1: Chintamata karana. Teri.

0: निप्तारयाम भगवान की जय।
1: श्री
0: विश्वकुंदेश्वर परम स्वामी महेश्वरन जी गुरुदेव
1: की जय।
2: रिमूव ऑल द वॉरीज, बिकम द वन विदाउट एनी वॉरीज। सूर्य भगवान की जय। माइक
3: Staň se tím, který nemá žádné obavy. Odstraň všechny obavy. Staňte se tím, kdo je bez obav.
2: Nirbhay raho, nishanka raho. Be without any worries, be without any bhay.
3: Žij bez žádného strachu, žij bez obav.
2: Kabhi mat darna, darna means worry. Don't be worried, don't have that fear, because know that Gurudev is there to protect us.
3: Čeho se bát, neměj žádný strach, protože víš, že Gurudev tě ochraňuje.
2: What is the power of words?
3: Jakou moc mají slova?
2: When we study, when we were in school,
3: když jsme byli ve škole, když jsme se učili,
2: or in our younger days,
3: když jsme byli mladší,
2: you see, I'm already talking like I'm 100 years old.
3: Už mluvím, jako kdyby mi bylo 100 let.
2: But I feel like that, so no problem.
3: Ale tak se cítím, tak to nevadí.
2: Body is something else.
3: Tělo je něco jiného.
2: But inside God knows how many years old we are.
3: Ale uvnitř jen Bůh ví, kolik těch let máme.
2: Yes, our mantra birthday, that's when we are 0 years or 1 year again.
3: Naše mantrové narozeniny, to je, kdy znovu začínáme od nuly.
2: But this soul inside, how many lives was it suffering to come here?
3: Ale ta duše uvnitř, kolik životů protrpěla, než došla sem.
2: Kartike Bhagavan, Lodi. O Kartike. So the words of powers, we always had someone.
3: Takže ta slova mají sílu. My vždycky jsme měli někoho,
2: who told us, my dear, I believe in you.
3: Kdo nám říkal, můj drahý, já ti věřím, já v tebe věřím.
2: And many years later,
3: a o mnoho let později,
2: someone asked that young man at the time.
3: A někdo se zeptá toho tehdy mladíka.
2: When he or she became a great doctor, a great professor. You see, Indian genes are still there. We think always doctor, professor, engineer, but...
3: A tak toho, který teď se stal, vidíte, mi Indové vždycky nenapadne, že to je, musí být doktor nebo inženýr nebo profesor, tak když se toho doktora potom někdo zeptá.
2: So after he became a successful great doctor, someone asked him in an interview.
3: Potom, když se z něj stal ten velký úspěšný lékař, tak se ho někdo při rozhovoru zeptá.
2: What is something that changed you? What is something that changed your life?
3: Co bylo to, co vás změnilo, co změnilo váš život?
2: Then we remember, yes, that one person, that one friend of mine, that one teacher of mine.
3: A on si vzpomene, řekne, ano, tehdy ten jeden můj přítel, jeden můj učitel.
2: Believed in me before I believed in myself.
3: Věřil ve mě, věřil mě dřív, než já jsem věřil sám sobě.
2: So that is what Gurudev is doing.
3: A to je to, co dělá Gurudev.
2: He remembered about us, he thought about us before we even did for ourselves.
3: Myslel na nás, věřil v nás, než my jsme věřili v sebe.
2: Why? Because there's no sakam bhava, there is only nishkam bhava in Gurudev's heart.
3: Protože v Gurudevově srdci není žádná sakam bhava, jenom nishkam.
2: Because he thinks about others before he thinks about himself.
3: Protože myslí na druhé dřív, než myslí na sebe.
2: Doesn't matter how many times doctors told him not to travel, not to do this, he always still came here for us.
3: I když mu lékaři doporučovali, aby už necestoval, on neustále jezdil za námi.
2: There was one man.
3: Byl jeden člověk.
2: And a sadhu came to his house.
3: A přijel k němu domů, přišel jeden sádhu.
2: And he complained to that guruji.
3: A on si tomu gurujimu začal stěžovat.
2: Guruji, my wife is always complaining, always shouting, nothing, we're always fighting.
3: Guruji, ta moje žena, ta si vždycky stěžuje, pořád se hádáme, nic jiného než hádky.
2: Then the wife says, Guruji, but...
3: Ale ta manželka říká, ale Guruji, ale.
2: There's always a ale.
3: Vždycky je tam to ale.
2: So he, she...

0: He said, Guruji, but he never listens.
1: A on říká, Guruji, ale když on nikdy neposlouchá.
0: Then Guruji starts laughing.
1: A Guruji se začne smát.
0: And he said,
1: a řekne,
0: the problem is,
1: ten problém je,
0: that he or she is speaking without awareness.
1: Že ona mluví bez vědomí, bez uvědomění si.
0: And you are listening without patience.
1: A ty nasloucháš bez trpělivosti.
0: So until we don't have awareness while talking,
1: pokud nemluvíme pozorně,
0: and if we don't have patience while listening,
1: a nenasloucháme trpělivě,
0: it won't be a normal conversation.
1: Pak to nemůže být normální konverzace, rozhovor.
0: Because we might say so many things which might or might not affect the other person.
1: Protože můžeme toho říct tolik, co toho druhého může a nemusí ovlivnit.
0: But there is zero awareness while talking.
1: Ale my vůbec na to nedbáme, nedáváme tomu tu pozornost.
0: And that's how arguments start.
1: A takhle začínají hádky.
0: That's how the first crack in the relationship starts.
1: Takhle se objeví první ta prasklina v tom vztahu.
0: Because the other person who is listening,
1: protože ten druhý člověk, který naslouchá,
0: is not patient enough.
1: Není dost trpělivý.
0: My dear, you did this and you did that and why did you do this and why did you do that?
1: A můj drahý, má drahá, ty si udělal tohle, tamhle to, proč si udělal tohle, neudělal tamhle to?
0: And before he and she can finish the sentence,
1: a než ještě dokončí tu svoji větu,
0: the other one will start.
1: A ten ostatní už jako vybuchne.
0: Yeah, but this and but that and try to justify themselves.
1: Ale tohle, ale tamhle to, snaží se vymluvit, ospravedlnit se.
0: We all did it.
1: Všichni jsme s tím prošli.
0: We all did it in our relationships.
1: V těch našich vztazích.
0: We all did it in our friendships.
1: Stalo se nám to s přáteli.
0: We all did it in our day-to-day life.
1: Zažíváme to v každodenním životě.
0: We talk without awareness, we listen without patience.
1: Mluvíme, aniž bychom u toho byli pozorní, co říkáme, a nasloucháme, aniž bychom byli trpěliví.
0: First, if one person brings somewhat of awareness in the thing which he's trying to convey,
1: když někdo dá nějakou svou, se soustředí na to, co chce vyjádřit, co chce říct,
0: then there won't be any confusion and misunderstandings.
1: Kdybyste mluvili soustředěně, pozorně, tak by nebyly žádné nedorozumění, žádné zmatení.
0: And the receiver, if he or she receives it with patience, with relaxing, with letting that person talk,
1: a ten, kdo to přijímá, když by to přijímal trpělivě, nechal ho domluvit,
0: we will solve so many problems.
1: Tolik problémů by se tím vyřešilo.
0: Vikram, where is my chai? Normal, please. Caterly, there is a beautiful shloka which we created.
1: A jedna krásná šloka, kterou jsme vytvořili.
0: Caterly garba bandhe sambhutam. No translation. Sharkara patti mishritam namo chai chandikaya namo namaha. Which means,
1: a to znamená,
0: the one which resides in the stomach or in the womb of the pot.
1: Ten, který přebývá vnitru toho džbánu, té nádoby.
0: The one which is mixed with chai leaves and sugar.
1: Ten, který je smíchán čajovými lístky a cukrem.
0: Pranam to that namo chai chandikaya namo namaha.
1: To, co přebývá v konvici, to, co vzniká smíchání čajových lístků a cukru, tomuto já se klaním.
0: So there. I don't think you will get this joke. This all Indians will get.
1: Nevím, jestli tenhle vtip pochopíte, to je takový indický vtip.
0: Doesn't matter.
1: Tak je to jedno.
0: So, awareness and patience very important.
1: Takže pozornost a trpělivost, to je důležité.
0: And that is what Gurudev, that is what yoga, that is what ourselves, that is what everything teaches us.
1: A to je to, co ta naše bdělost, co Gurudev, co nás yoga učí.
0: Practice.
1: Cvič.
0: Meditate.
1: Medituj.
0: Do our mala.
1: Dělej svou málu.
0: Because meditation increases the awareness.
1: Protože meditace zvyšuje uvědomění.
0: And mala is helping our patience.
1: A mála pomáhá naší trpělivosti.
0: You know how?
1: Víte jak?
0: We start our mala.
1: Začneme naši málu.
0: We're halfway through.
1: Jsme v půlce.
0: And at least that's what I do. I don't know if you do it.
1: A já to takhle dělám, nevím, jestli vy.
0: Open our eyes and check where is this end.
1: Oči a koukám, kdy už bude ten konec.
0: So that awareness and that patience we can learn from mala.
1: Takže tuhle tu pozornost a trpělivost se můžeme naučit na mále.
0: That's why we have sumarans.
1: Proto máme sumarany.
0: Which does not have that guru bead.
1: Tady tam nemají tu kuličku gurua.
0: So you just go on and on.
1: Tam jenom jdete pořád dál a dál.
0: But did we ever think that everything has somewhat from where it originates?
1: Ale pomysleli jsme na to, že všechno má někde svůj původ, nějaký důvod.
0: This tree has to have roots for it to grow.
1: Tenhle strom potřebuje kořeny, aby rostl.
0: So in the same way, Saraswati Devi, the mother, also she also originates from somewhere.
1: A tak i Saraswati Devi, matka Saraswati, od někud pochází.
0: There are so many different forms and factors which we worship.
1: A je tolik různých podob a forem, které uctíváme.
0: Wisdom we take Saraswati ji.
1: Moudrost vidíme jako Saraswati ji.
0: Wealth we take Lakshmi.
1: Hojnost vidíme jako Lakshmi.
0: We want fierceness, anger, Kali.
1: Když chceme důraznost, tak vidíme Kali.
0: We want to be fearless, Durga.
1: Když chceme překonat strach, tak je to Durga.
0: But they all originate from that same Bhagavati Mahaparamba.
1: Ale všechny pocházejí ze stejné Bhagavati bohyně.
0: That Bhagavati Paramba is that one which originates and they all are the forms of her.
1: Bhagavati Paramba, to je ta původní bohyně a všechny ty podoby vycházejí z ní.
0: But that we will talk about either later or tomorrow.
1: Ale o tom ještě budeme mluvit později nebo zítra.
0: Now let's a little bit enjoy somewhat because otherwise it gets too late for kirtans and then you say that it disturbs your sleep.
1: Ale tak užijme si kirtany, protože pak bude pozdě a vy řeknete, že nebudete moc usnout. Zajímalo by mě, kdo to řekl.
0: So, it's not too late, it's, come on, it's only 9 o'clock.
1: Není tak pozdě, je teprve 9.
0: Naran Puriji, come. Who else do we have? Lila, come. Lana is here. Start with anything. Kirtan. Eh? Oh, yeah. 1 second. Come. No, come. Kal kare so, aaj kar, aaj kare so, ab. Chal. Just remember love, compassion.
1: Jenom pamatujte láska, soucit.
0: That's it.
1: To je to.

0: One more thing about awareness came in my mind.
1: Vzpomněl jsem si ještě na další věc ohledně pozornosti, bdělosti.
0: How many of us do this?
1: Kolik z nás dělá tohle?
0: Where are my glasses?
1: Kde jsou mé brýle?
0: So many times we are not even aware that it is still there.
1: Mnohokrát my si ani neuvědomujeme, kde to vlastně, kde je vlastně máme, že jsou pořád tady.
0: Or we go inside the room.
1: Nebo jdeme někam dovnitř do místnosti.
0: And then we forgot why we came.
1: A zapomněli a nespomněli si, proč jsme tam vlastně šli.
0: And the most what happens to me?
1: A co se stává mně nejčastěji?
0: I open the fridge.
1: Otevřu ledničku.
0: And then,
1: A řeknu si, aha.
0: And then close it back.
1: A zase ji zavřu.
0: And then 30 seconds after come again and pick what I want.
1: A za 30 vteřin se pak znova vrátím a vezmu si teprve to, co jsem vlastně chtěl.
0: That is how aware we are.
1: Tak to, jak jsme pozorní, jak jsme vdělí.
0: We are sitting with the knowledge.
1: Sedíme s tím věděním.
0: We have everything in our lives.
1: V životě máme všechno.
0: But still we are searching for that which we have, but we don't know where it is.
1: Ale hledáme to, co máme, jenom nevíme, kde to vlastně je.
0: So that is the problem with awareness.
1: A to je problém pozornosti.
0: And let go of everything.
1: Tak nechte, zanechte všeho.
0: Let go of those worries.
1: Pozneste se nade vše, nad ty obavy.
0: Two sadhus, one guru and disciple were traveling somewhere.
1: Dva sádové, guru a žák, někde cestovali.
0: And while walking and while traveling, there was very heavy rain, so the water level of the river came up.
1: A jak putovali, tak začalo se hustě pršet a zvedlo to hladinu řeky.
0: And then when the water level came up on the shore of the river, they saw one old person standing there who wanted to cross but couldn't because of the current of the river.
1: A oni byli na břehu té řeky a uviděli tam jednu starší osobu, která chtěla tu řeku přejít, ale nemohla, protože byl silný proud.
0: So, Nishkama bhava paraseva, so Guruji went and helped her to cross the river.
1: No a tak Nishkama bhava seva, Guruji šel a pomohl jí přes řeku.
0: And they continued their journey.
1: A pokračovali ve své cestě.
0: They continued going on.
1: A pokračovali dál ve svém putování.
0: And 1 hour passed.
1: Hodina uplynula.
0: 2 hours passed.
1: 2 hodiny uplynuly.
0: 3 hours passed.
1: 3 hodiny uplynuly.
0: That's what happens with time, it passes.
1: To se často stává času, že uplyne.
0: And so we also shall pass one day.
1: No a my jednoho dne taky takhle uplyneme.
0: So the disciple asks Guruji.
1: A ten žák se ptá Guruji.
0: We are wearing orange.
1: My máme oranžové roucho.
0: How were you carrying that woman?
1: Jak to, že jsi se dotýkal, že jsi nesl tu ženu?
0: Guruji was like, nice question.
1: A Guruji říkal, pěkná otázka.
0: Then Guruji asked the disciple.
1: A Guruji se zeptal toho žáka.
0: I did that because of kindness, because of helping nature.
1: Já jsem to udělal z laskavosti, protože mou přirozeností je pomáhat.
0: But tell me one thing.
1: Ale řekni mi ty jednu věc.
0: Why are you still carrying her in your mind?
1: Proč ty ji stále neseš ve své mysli?
0: The point is not that I was carrying her and crossing her to cross the river for 1 minute. The problem is why is she still in your head?
1: Nejde o to, že já jsem jí nesl jenom tu jednu minutu, než jsem jí přenesl na druhý břeh. Proč ty ji stále neseš ve své hlavě?
0: That's the problem.
1: A to je ten problém.
0: Something happens to us now.
1: Něco se nám teď stane.
0: Or something we see or hear.
1: Něco zaslechneme, uvidíme.
0: And that thought.
1: A ta myšlenka.
0: We are struggling with that for hours, days, months, some years.
1: Hodinu a hodinu, možná někoho i roky, ta myšlenka nás bude pronásledovat.
0: And some even lifetimes.
1: A někoho možná celý život.
0: There are many questions which are continuing in our next life and then the next life until we finally get liberated and moksha, go moksha.
1: Některé ty otázky nás provázejí po životy a životy, až nakonec dostaneme osvobození, mokš.

0: Šu.
1: That's the ultimate goal.
0: A to je ten svrchovaný cíl.
1: Realization of the self.
0: Uskutečnění svého já.
1: That means that the self is already realized.
0: To znamená, to já už je naplněno, uskutečněno.
1: We just need to realize it more.
0: Jenom my to potřebujeme ještě více naplnit, ještě více realizovat.
1: We need to remove that layers of dust, we need to remove that layers of fog to realize ourselves.
0: Potřebujeme odstranit ty vrstvy mlhy, vrstvy prachu, abychom uskutečnili své já.
1: But without bhaktas that is not possible and without guru that is also not possible.
0: Ale bez bhaktů to není možné a bez guru a to není možné.
1: Guru.

0: Om Ganeshaya Namaha.
1: After one more kirtan, we realized that we distributed the candles a few days back.
2: Domili, že jsme rozdali před několika dny svíčky.
1: And then the awareness disappeared.
2: A ta pozornost zmizela.
1: And we forgot about it.
2: A zapomněli jsme na ně.
1: Or I don't know if we did, but I surely did.
2: Nevím, jestli vy, ale já určitě ano.
1: So now light your candles. Let's have one, two kirtans with the candles, and then we will do one short meditation,
2: tak
1: then prayer.
2: Tak si teď zapalte ty svíčky, budeme mít jeden, dva kirtany, pak bude krátká meditace s těmi svíčkami a potom modlitba.

0: Back straight.
1: Záda jsou zpřímená.
0: Feel comfortable in the position you are sitting in.
1: Posaďte se tak, abyste se cítili pohodlně.
0: Bring the awareness back.
1: A svou pozornost vraťte zpátky.
0: Take your malas in your hands.
1: Vezměte si do ruky svou málu.
0: Don't worry, don't think about your surroundings or the distractions.
1: Neobávejte se ničeho, nepřemýšlejte o svém okolí, co by vás z něj mohlo rušit.
0: Just become one with yourself.
1: Jen se staňte zajedno sám se sebou.
0: Just become one with that collective consciousness.
1: Zajedno s tím vše prostupujícím vědomím.

0: Deep inhalation.
1: Hluboký nádech.
0: Deep exhalation.
1: A hluboký výdech.
0: Inhale all the pranic energies.
1: Nadechujte všechnu pránickou energii.
0: Take in all the positive energy.
1: Přijmejte všechnu pozitivní energii.
0: Exhale and release all the tension.
1: Vydechujte, uvolňujte veškeré napětí.
0: Release all the stress.
1: Uvolněte veškerý stres.
0: Tell yourself now it's time for me, for myself.
1: Řekněte sami sobě, teď mám čas sám na sebe.
0: I have done enough.
1: Už jsem pracoval dost.
0: I have thought enough.
1: Už jsem toho dost promyslel.
0: Now it's just time for myself.
1: Teď je čas pro mě samého.

0: Focus on the breathing and on the mala and the mantra.
1: Soustřeďte se na svůj dech, svou málu a mantru.
0: Bring the consciousness to the center of the heart.
1: Veďte své vědomí do středu svého srdce.
0: Where the inner candle is lit.
1: Kde svítí ta vaše vnitřní svíce.

0: The candle which we lit now is not a simple candle.
1: Ta svíčka, kterou jsme zapálili, není jen tak nějaká svíčka.
0: It is a symbol of the light which has been within our hearts forever.
1: Je to symbol světla, které bylo navždy v našem srdci.
0: The light of consciousness.
1: Světlo vědomí.
0: Please take care of the candles in the external world that you don't make a fire.
1: Prosím, dávejte pozor, aby od té vnější svíčky nic nechytilo.
0: The light of wisdom.
1: Je to světlo moudrosti.
0: The divine light of the divinity.
1: Božské světlo samotného Boha.
0: The light that no darkness can ever destroy.
1: To světlo, které nikdy žádná temnota nedokáže zničit.
0: Notice how the flame changes the darkness around it in the real world.
1: Vnímejte, jak to světlo překonává tu vnější temnotu.
0: In the same way that inner candle removes all the darkness around it.
1: A stejně tak i vaše vnitřní světlo překoná veškerou temnotu, která ho obklopuje.
0: Become one with that ocean of light.
1: Staňte se zajedno s tím oceánem světla.
0: The light alone is very beautiful.
1: To světlo samo o sobě je velmi krásné.
0: But many lights together, it becomes extraordinary.
1: A když se takových světel spojí více, tak je to něco úžasného.
0: Here in this beautiful land of Strelky Ashram.
1: V této krásné oblasti Stříleckého ašramu.
0: These all lights of the bhaktas of Gurudev.
1: Všechna ta světla bhaktů Gurudeva.
0: And all the candles lit within and outside.
1: Všechna ta zářící světla vně i uvnitř.
0: It's truly extraordinary.
1: Je to opravdu něco jedinečného.
0: Never think I'm only one person.
1: Nikdy nemyslete, že jste jenom jeden jediný člověk.
0: Because one candle can light hundreds and thousands.
1: Protože i od jedné svíčky můžeme zapálit tisíce a tisíce dalších.
0: Without losing its own little flame.
1: To světlo předává dál, aniž by ztrácela sama své vlastní.
0: And this is how wisdom spreads.
1: A takto se šíří moudrost.
0: This is how love spreads.
1: Takto se šíří láska.
0: And this is how the divine mission of Vishwaguruji.
1: A takto se šíří božské poselství Vishwagurujiho.
0: And this beautiful family of ours spread.
1: A takto se šíří i ta naše krásná rodina.

0: Now allow your breathing to become natural.
1: Nyní uvolněte svůj dech tak, aby plynul přirozeně.
0: To force.
1: Do ničeho se nenuťte.
0: Nothing to control.
1: Nic neovládejte.
0: Simply observe.
1: Prostě jen pozorujte.
0: The breath comes.
1: Dech přichází.
0: And the breath goes.
1: A dech odchází.
0: Like the waves of the ocean.
1: Jako vlny na oceánu.
0: Like the gentle breeze in the Himalayas or in our Himalayas Strelky.
1: Jako jemný závan větru v Himalájích nebo tady ve stříleckých Himalájích.
0: Become aware of your body.
1: Uvědomte si své tělo.
0: Relax your forehead.
1: Uvolněte své čelo.
0: Relax your eyes.
1: Uvolněte oči.
0: Relax your jaws.
1: Uvolněte čelisti.
0: Relax your shoulders.
1: Uvolněte ramena.
0: Allow every muscle to soften.
1: Dovolte všem svalům, aby se uvolnili, změkli.
0: Relax your arms.
1: Uvolněte své paže.
0: Your hands.
1: Ruce.
0: Your chest.
1: A váš hrudník.
0: Your heart.
1: A vaše srdce.
0: Your abdomen.
1: Vaše břicho.

0: Your back.
1: Vaše záda.
0: Your hips.
1: Vaše kyčle.
0: Your legs.
1: A vaše nohy.
0: Your feet.
1: Uvolněte chodidla.
0: Your whole body becomes relaxed.
1: Celé vaše tělo se stává uvolněným.
0: Still.
1: Klidným.
0: Comfortable.
1: Pohodlným.

0: Now imagine that that flame which is in front of you.
1: Nyní si představte, že ten plamínek, který je před vámi,
0: is no longer outside.
1: Už není jenom venku.
0: Very gently.
1: Velice jemně.
0: It enters your heart.
1: Vstupuje do vašeho srdce.
0: A tiny golden flame.
1: Jemný zlatý plamínek, jemné zlaté světlo.
0: Soft.
1: Jemný.
0: Warm.
1: Hřejivý.
0: Gentle.
1: Velice jemný.
0: It does not burn us.
1: Nepálí nás.
0: It only illuminates within.
1: Jenom osvětluje naše nitro.
0: This flame is the vidya.
1: Tento plamen je vidya.
0: The knowledge of your true self.
1: Poznání vašeho vlastního já.
0: With every breath.
1: S každým dechem.
0: That flame becomes brighter.
1: Ten plamen září jasněji.
0: And brighter.
1: A jasněji.
0: And brighter.
1: A jasněji.
0: It fills your heart with the warmth.
1: Naplňuje vaše srdce hřejivým teplem.
0: With peace.
1: Mírem.
0: With compassion.
1: Soucitem.
0: Every fear begins to melt.
1: Všechny strachy se rozpouštějí.
0: Every worry starts to dissolve.
1: Všechny obavy se rozpadají.
0: Every burden becomes lighter.
1: Všechna břemena se ulehčují.
0: Now from above.
1: A nyní z hůry.
0: A beautiful white light descends.
1: Sestupuje překrásné bílé světlo.
0: Pure.
1: Čisté.
0: Gentle.
1: Jemné.
0: Radiant like the moonlight.
1: Zářivé jako světlo měsíce.
0: Like the fresh snow on the Himalayas.
1: Jako čerstvý sníh v Himalájích.
0: This is the blessing of Goddess Saraswati.
1: To je požehnání bohyně Saraswati.

0: The light enters through the crown of your head.
1: To světlo vstupuje vrcholkem vaší hlavy.
0: Your mind becomes calm.
1: A vaše mysl se sklidňuje.
0: Clear.
1: Projasňuje.
0: And quiet.
1: A stišuje. Tichne.
0: Every restless thought.
1: Všechny neklidné myšlenky.
0: Settles a bit.
1: Se sklidňují, usazují.
0: Silently pray.
1: Potichu se modleme.
0: O Mother Saraswati.
1: O Matko Sarasvatý.
0: May my thoughts become pure.
1: Kéž jsou mé myšlenky stále čisté.
0: May my words become truthful.
1: Kéž jsou má slova naplněná pravdou.
0: May my actions be noble, aligned with dharma.
1: Kéž jsou mé činy vznešené a v souladu s dharmou.
0: May my knowledge become wisdom.
1: Kéž z mého poznání se stane moudrost.
0: Remain in that.
1: V tomhle spočiňte.

0: Now the white light continues flowing.
1: To bílé světlo pokračuje, neustále k vám plyne.
0: It reaches your throat.
1: Dotýká se, dosáhne už vašeho hrdla.
0: The center of speech.
1: Centra řeči.
0: The place from where the words are born.
1: Místa, kde se rodí slova.
0: Reflect quietly on that.
1: Přemýšlejte o tom potichu.
0: How many words have brought joy to us?
1: Kolik slov nám může přinést radost?
0: How many words have caused pain to others?
1: A kolika slovy jsme možná způsobili jiným bolest?
0: Without guilt.
1: Bez pocitu viny.
0: Without judgment.
1: Bez posuzování.
0: Simply observe.
1: Prostě to jen pozorujte.

0: Now imagine Mother Saraswati touching your throat with her blessings.
1: Představte si, jak se Matka Sarasvati dotýká vašeho hrdla se svým požehnáním.
0: Every word of anger dissolves.
1: Každé hněvivé slovo se ztrácí, mizí.
0: Every unnecessary word dissolves.
1: Všechna zbytečná slova zmizí.
0: Silently repeat.
1: A potichu opakujte.
0: From today.
1: Ode dneška.
0: May every word I speak become a blessing.
1: Kéž každé slovo, které řeknu, se stane požehnáním.

0: become aware of your heart once more.
1: Nyní si znovu uvědomte své srdce.
0: The golden flame grows brighter and brighter.
1: Ten zlatý plamen je jasnější a jasnější.
0: Now another presence appears.
1: A vnímáte další přítomnost.
0: Not from outside.
1: Není zvenku.
0: But within.
1: Ale uvnitř.
0: The loving hug, a loving embracement from

0: the divine Paramba Bhagavati.
1: Laskavé milující obětí Paramba Bhagavati.
0: The divine mother.
1: Božské matky.
0: Feel her infinite compassion.
1: Vnímejte její nekonečný soucit.
0: Like a mother holding her child in her laps after a long, long journey.
1: Jako matka, která vezme na klín své dítě po dlouhé, dlouhé cestě.
0: Nothing to prove.
1: Není potřeba nic dokazovat.
0: Nothing to achieve.
1: Ničeho dosáhnout.
0: Simply rest in her love.
1: Jenom spočívejte v její lásce.

0: Silently say.
1: Potichu si řekněte.
0: Divine Mother.
1: Božská matko.
0: Teach me to love without any expectations, without any conditions.
1: Nauč mě milovat bezpodmínečně a bez očekávání.
0: Teach me to forgive without any hesitation.
1: Nauč mě odpouštět bez váhání.
0: Teach me to serve without any pride.
1: Nauč mě sloužit bez pýchy.
0: Teach me to see you within every single living organism.
1: Nauč mě, abych tě viděl v každém živém tvoru.
0: Now remain in that silence.
1: A nyní zůstaňte v tom tichu.

0: Now look within your heart once again.
1: Znovu se podívejte do svého srdce.
0: That small light has become a radiant sun.
1: Jak z toho malého světýlka se stalo zářivé slunce.
0: Its light fills our entire body.
1: A jeho světlo naplňuje celé naše tělo.
0: Your head.
1: Vaši hlavu.
0: Your eyes.
1: Vaše oči.
0: Your throat.
1: Vaše hrdlo.
0: Your heart.
1: Vaše srdce.
0: Your hands.
1: Vaše ruce.
0: Your spine.
1: Vaši páteř.
0: Your legs.
1: Vaše nohy.
0: Every cell shines.
1: Každá buňka září.

0: Now that light gently expands beyond your body.
1: A toto světlo se jemně šíří i dál z vašeho těla.
0: It fills this entire ashram.
1: A naplňuje celý tento ashram.
0: Every candle.
1: Každá svíčka.
0: Every heart.
1: Každé srdce.
0: Every person.
1: Každý člověk.
0: Soon there are no separate flames.
1: A brzy to nejsou žádné oddělené plamínky.
0: Only one great ocean of light.
1: Jenom jeden velký oceán světla.
0: There is no I.
1: Není žádné já.
0: There is no you.
1: Není žádné ty.
0: Only light.
1: Jenom světlo.
0: Only love.
1: Jenom láska.
0: Only peace.
1: Jenom mír.
0: Remain in this awareness.
1: Zůstaňte v tomto vědomí.

0: Now silently repeat after me.
1: A nyní potichu opakujte po mně.
0: May my thoughts become pure.
1: Kéž se mé myšlenky pročistí.
0: May my words become truthful.
1: Kéž jsou má slova naplněná pravdou.
0: May my actions become selfless.
1: Kéž jsou mé činy nesobecké.
0: May my heart remain filled with compassion.
1: Kéž je mé srdce stále naplněné soucitem.
0: May my life become the offering to the divine.
1: Kéž je můj život obětinou božskému.
0: May Gurudev guide me with every step I take.
1: Kéž mě Gurudev vede na každém mém kroku.
0: Now very gently bring your awareness back to your breath.
1: Nyní velice jemně veďte svou pozornost zpět ke svému dechu.
0: Feel your entire body again.
1: Vnímejte opět celé své tělo.
0: Feel the ground beneath you.
1: Vnímejte zem, na které sedíte.
0: Ask yourself quietly.
1: A potichu se zeptejte sami sebe.
0: Will I allow this flame to remain only in this candle?
1: Nechám toto světlo, aby bylo jen tou svíčkou.
0: Or may I carry it within my heart when I leave this ashram, when I leave this ground and go back to my rooms?
1: Nebo si ho uchová ve svém srdci, i když opustím tohle místo, i když odejdu z tohoto ashramu.
0: Because tomorrow,
1: protože zítra,
0: the candle

0: Slowly rub your palms together.
1: Pomalu si proměte dlaně.
0: Faster, faster, create that
1: heat. Rychleji potřebujeme je zahřát.
0: And then gently place those palms on your eyes and on your face.
1: A jemně si je přiložte na oči a na obličej.
0: Feel the warmth entering your entire body.
1: Vnímejte to teplo, jak prostupuje do vašeho těla.
0: And slowly bow down to the Guru Parampara without burning your hair on the candles which is in front of you.
1: A pomalu se předkloňte před Guru Parampara, pozor, ať se nespálíte o tu svíčku, která je před vámi.
0: Offer your gratitude to Mother Saraswati.
1: Nabídněte svůj vděk Matce Sarasvatý.
0: Offer your gratitude to the Brahma Bhagavati.
1: Nabídněte svůj vděk i Bhagavati.
0: Offer our pranams and humble gratitude towards Gurudev.
1: Nabídněte své pranám, svoji vděčnost i Gurudevovi.
0: May Gurudev's blessings always be upon us.
1: Kéž je s námi neustále Gurudevovo požehnání.
0: And may we carry this light to our family, to our homes, to our cities, to our ashrams.
1: Kéž toto světlo přineseme svým blízkým v rodině, ve svém domově, ve svých ashramech.
0: Slowly get up.
1: Pomaličku se narovnejte.
0: Svasti vrajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin mahisha gau brahmanebhyo shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu om shanti shanti shantihi sadgurude bhagavan ki jai om malapur ji mahadev ki jai devat dev devishwar mahadev ki jai sudeep narayan bhagavan ki jai hindu dharm samrat paramahans swami sri madhavanand purji sadgurude bhagavan ki jai vishwaguru mahamandaleshwar paramahans swami sri maheshwaranand purji gurudev ki jai Oh.

0: children come for prasad, and all of you who are leaving tomorrow, tonight, come. I would call all of you, but it's pretty late today, so tomorrow morning. Actually, anyone leaving tonight, tonight?
1: Je někdo, kdo odjíždí ještě teď dnes večer? Děti, přijďte si pro prasát.
0: Okay, early morning also.
1: A vy, kdo odjíždíte ještě dnes večer nebo zítra brzy ráno, ještě před dopoledním programem, tak také přijďte. Řekl bych, ať přijdete všichni, ale už je docela pozdě, tak jenom ti, kdo odjíždějí.
0: And those of you who I won't see in Vienna or when I'm back here.
1: A nebo ti, kdo potom ještě už se neuvidíme ve Vídni, nebo jsme tady zpátky.
0: Yamuna has some announcements.
1: Yamuna má nějaké hlášení.

0: Very dear Holy Guruji, Indudharam Samrat, Sadguru Swami Madhvananji.
1: A našeho velmi drahého Holy Gurujiho, Indudharam Samrat, Swamiho Madhvananji.
0: Lala Nanji Maharaj.
1: Lala Nanjiho Maharaje.
0: Shivananji Maharaj.
1: Shivananjiho.
0: Brahmananji Maharaj.
1: Brahmananjiho Maharaje.
0: Bodhananji Maharaj.
1: Bodhananjiho Maharaje.
0: And many other our disciples of this our lineage.
1: A mnoha dalších žáků naší linie.
0: We all give the pranam to all.
1: A my všichni dáváme pranam k ním všem.

0: our salutation
1: Naše úcta, náš pozdrav.
0: To all our Guru Bhai and Guru Sishya.
1: Všem našim Guru Bhai a Guru sestrám.
0: We are all the great bhaktas.
1: Všichni jsme velcí bhaktové.
0: And I give salutation.
1: A já vás zdravím.
0: Our this very holy place.
1: Na tomto velmi svatém místě.
0: We are very lucky that we are in this like a heaven place.
1: Jsme máme veliké štěstí, že jsme na tomto nebeském místě.
0: Let us give the time to see our friends, speak with them, all try each other that you know who you are.
1: Najdeme si čas na to setkat se, popovídat si se svými přáteli, seznámit se.
0: It is very easy, very easy.
1: Je velice snadné, lehké.
0: To be very humble.
1: Být velmi pokorný.
0: Very kind.
1: Velice laskavý.
0: Very respect.
1: Plný úcty.
0: And very spiritual.
1: A velmi duchovní.
0: We are getting every day.
1: Každý den.
0: Around the world. Some our bhaktas also going to Mahaprabhuji's loka.
1: Každý den máme zprávy o tom, že naši bhaktové odcházejí do Mahaprabhuji's loky.
0: This morning you had a beautiful prarthana, prayer.
1: Dnes ráno jste měli krásnou prarthana, modlitbu.
0: You gave the blessing, getting blessings to each other and from Mahaprabhuji.
1: Získali jste požehnání, dali jste si požehnání navzájem a získali jste požehnání od Mahaprabhujiho.
0: And your all these different kind of techniques.
1: Všechny různé druhy technik.
0: Very peacefully and very clear and very perfect.
1: Velice míruplně, velice jasně a perfektně.
0: We have our many little children.
1: Máme tady mnoho malých dětí.
0: Their father, their mother,
1: jejich rodiče,
0: grandchildren, grandparents,
1: prarodiče.
0: They all enjoy and they are very happy.
1: Všem se tady líbí a jsou tu velmi šťastní.
0: They have here beautiful place.
1: Mají tady krásné místo.
0: They can play.
1: Můžou si tu hrát.
0: Running.
1: Můžou tu pobíhat.
0: Beautiful big trees.
1: Krásné velké stromy.
0: How joy for these children here.
1: Jaká je to radost pro ty děti, které jsou tady.
0: And our yoga teachers.
1: A naši učitelé jógy.
0: The yoga teacher of yoga in daily life.
1: Učitelé jógy v denním životě.
0: They are all very advanced.
1: Jsou velice pokročilí.
0: And anytime they jump in to give the class.
1: A kdykoliv jsou připraveni vést hodinu, pomáhat s vedením kurzu.
0: That's beautiful.
1: A to je krásné.
0: We have to give everyone freedom.
1: Musíme dávat každému svobodu.
0: We should not tell now do this, this, this, don't go there. Not like this.
1: Neměli bychom říkat takhle, teď musíš udělat tohle, udělej tohle, tohle nesmíš, takhle ne.
0: You see, when you have seen more, the thousands and thousands of sadhus in Kumbhmelas.
1: Víte, když se na Kumbhmelách viděli těch tisíce a tisíce sadhů.
0: And we can see how it is.
1: A můžeme vidět, jaké to je, jak na tom jsou.
0: But in them is very sadhus, aged sadhus, they don't make any differences.
1: Ale jsou mezi nimi už i staří sádové, kteří už nedělají rozdíly.
0: And that is great sadhus.
1: A takoví jsou velcí sádhové.
0: So sadhu, sadhu it means also sadha, it means very humble.
1: Sadhu znamená taky sádha a to znamená velmi pokorný.
0: They are not going to some kind of lessons in the university or etc.
1: Nechodili na žádné lekce, na žádné kurzy na univerzitě a tak dále.
0: If you have education in that way,
1: pokud máte takový druh vzdělání,
0: it's okay.
1: To je v pořádku.
0: And there is some sadhus that is they have no any diplomas.
1: A jsou sádhové, kteří nemají žádný diplom.
0: But they have the supreme diploma.
1: Ale mají ten svrchovaný diplom.
0: To know that is very important.
1: Vědí, oni mají to vědění a to je důležité.
0: So finally many people we have in India many officers.
1: A máme v Indii mnoho lidí, mnoho úředníků.
0: And when they get retired,
1: a když potom jdou do důchodu,
0: many percentages, let 80%,
1: a mnoho z nich třeba 80%,
0: they turns towards humbleness, peace, love.
1: Směřují potom pokoře, míru, lásce.
0: And they know that they have learned a lot.
1: Vědí, že se toho hodně naučili.
0: And they had very much work.
1: A hodně pracovali.
0: They are many times in other countries.
1: Mnohokrát i sloužili, cestovali do jiných zemí.
0: Like ambassador, etc.
1: Jako například velvyslanci a podobně.
0: When they are retired.
1: Ale když jdou do důchodu.
0: They have two things, feelings.
1: Mají pocit, mají cítění.
0: One is that now I am relaxed and I am have my rest.
1: První je to, teď se můžu odpočinout, teď mám ten svůj klid.
0: Second.
1: A za druhé.
0: Side is this.
1: Na druhou straně.
0: All my friends in other countries.
1: Všichni mi přátelé v těch jiných zemích.
0: How time you were in deep countries?
1: Kolikrát kde byli jinde v zahraničí?
0: And that gives you very much happiness and joy and friendship.
1: A to vám přináší mnoho radosti, štěstí a přátelství.
0: Similarly also our yogic people.
1: A podobně i naši jogoví lidé.
0: And who is the yogi? Who is yoga? That is one should know.
1: A kdo jsou ti jogi? Kdo to jsou? To by člověk měl vědět.
0: So, but there are many good ashrams.
1: A je mnoho dobrých ashramů.
0: And very good gurus.
1: A mnoho dobrých gurů.
0: Some are old.
1: Někteří jsou starší.
0: They have their successors coming.
1: A mají už svého nástupce, který přichází.
0: And they have so many disciples.
1: A mají tolik žáků.
0: And though that sadhu is very old now.
1: A i když ten sadhu už je velmi starý.
0: But they come just to see, that's all.
1: Přichází jenom, aby ho viděli, aby se s ním viděli. To stačí.
0: This is the our yet we are on that time, we are in that qualities.
1: A to jsou, to je ten čas, to je ta vlastnost, ta kvalita.
0: That you are also very far distance.
1: I vy jste velice daleko.
0: And therefore we see, I see, you see, they see, all see. Anywhere we see our friend, we are very happy. Each other.
1: Ač jsme zdaleka, ale kdekoliv já vás vidím, kde vy vidíte, kde se vidíme navzájem, vy se vidíte, tak nám to přináší radost, když se setkáme.
0: If you drive your car,
1: když jedete autem,
0: and you meet some other car,
1: a potkáte se s jiným autem,
0: it's from your guru brother, sisters.
1: A jede v něm nějaký váš guru bratr nebo guru sestra.
0: If you are on the other direction on other road,
1: když se míjíte v protisměru na silnici,
0: at least you will hello like this.
1: Aspoň takhle na sebe máváte.
0: Or someone stops somewhere on petrol pump.
1: A nebo se zastavíte na benzinové stanici, čerpací stanici.
0: And other people are coming.
1: A tam přicházejí naši lidé.
0: We are so happy.
1: Tak jsme tak šťastní.
0: That means.
1: To znamená.
0: That your inner self.
1: Že vaše vnitřní já
0: is very far developed.
1: Je velice dalece rozvinuté.
0: Doesn't matter if you have a swami or sannyasis or not.
1: Je jedno, jestli jste swami, sannyasi nebo ne.
0: It is as our Mahaprabhuji said.
1: Jak náš Mahaprabhuji říkal.
0: The color of the cloth.
1: Ta barva toho šatu, té látky.
0: Is not so important.
1: Není tak důležitá.
0: But you have that color in your heart.
1: Ale vy máte tu barvu ve svém srdci.
0: Which is given by Guruji said, Mahaprabhuji said, that I gave you already that color.
1: A jak Mahaprabhuji říká, já už jsem zabarvil tvoje srdce.
0: Which kind of color?
1: A jakou barvu?
0: Just now you were singing bhajan.
1: Právě teď jste zpívali bhajan.
0: I just went this side.
1: Já jsem jenom šel tamhle.
0: I thought I will walk a little bit.
1: Myslel jsem si, že se trošku projdu.
0: And so our dear Mansa Devi.
1: A naše drahá Mansa Devi.
0: Monika. She went to Slovakia to her mother to say in Bratislava.
1: Odjela za svojí maminkou do Bratislavy na návštěvu.
0: She's ages.
1: Už je starší.
0: So I said, okay. I drive with the car with you till the Ganga door.
1: A tak já jsem říkal, tak já se svezu s tebou autem až k té bráně ke Ganze.
0: And then I came this side.
1: No a pak jsem přišel z té druhé strany.
0: I was 5 minutes late.
1: 5 minut jsem se opozdil.
0: But you had so many bhajan singing from far distance could hear.
1: Ale vy jste měli zpívání bhajanu, já už jsem to z dálky slyšel.
0: And they all were here. Your heart, your feelings is great.
1: A vy jste tady byli a ve vašem srdci, vaše pocity, to bylo skvělé.
0: So I was coming here.
1: A jak jsem sem přicházel.
0: And when I see all our bhaktas,
1: a když vidím všechny naše bhakty,
0: and little children also,
1: i malé děti,
0: and elderly,
1: a starší lidé,
0: all was so humble, kind,
1: všichni byli tak pokorní, laskaví.
0: That is the development towards the cosmic self.
1: A toto je ten vývoj, rozvoj ke kosmickému já.
0: All other education what we have.
1: Všechny ostatní vzdělání, školy, které máme.
0: Of course it is very good.
1: Samozřejmě je to velmi dobré.
0: And we should learn this.
1: A měli bychom se učit.
0: But when one comes to the highest consciousness.
1: Ale když se člověk dojde k nejvyššímu vědomí.
0: then he or she, they doesn't want to do something different.
1: Takový člověk pak už nechce dělat něco jiného.
0: When we are coming to India,
1: když přijíždíme do Indie,
0: for Holy Guruji's anniversary,
1: na Holy Guruji's výročí,
0: and Mahaprabhuji's also in few functions in Jadan.
1: A máme tam i oslavu Mahaprabhuji, několik takových událostí v Jadanu.
0: Or in Khatu or Kailas or
1: v Khatu nebo v Kailashi a tak dále.
0: There is such a environment.
1: Je tam takové prostředí.
0: Like we are somewhere in other lokas.
1: Jako bychom byli někde už v jiných lokách.
0: And how many people, thousands of people.
1: A kolik tisíců lidí.
0: And we have not rooms so many.
1: Nemáme tam tolik pokojů, místností.
0: We don't have so many beds.
1: Nemáme tolik postelí.
0: Many things.
1: A tak dále.
0: But they nearly whole day and night, they just relax anywhere, lie down.
1: Ale oni celý den, noc prostě si odpočinou kdekoliv jsou.
0: Such a big hall.
1: Je tam velká hala.
0: Some are listening, some are sleeping.
1: Někdo poslouchá, někdo spí.
0: And there is a whole night.
1: A celou noc.
0: And there are many, many singers.
1: A mnoho, mnoho zpěváků.
0: And everyone wanted that I will sing.
1: A každý chce, já budu zpívat, já budu zpívat.
0: And many people are happy they can sing.
1: A mnoho lidí je šťastných, že tam můžou zaspívat.
0: And many people said, Swamiji, please now you should speak something.
1: A mnoho lidí říká, Swamiji, prosím, teď vy byste měl něco říci.
0: I always said.
1: A já vždycky říkám.
0: This bhajans is from our parampara.
1: Tyto bhajany jsou z naší parampara.
0: And I am also listening their bhajans.
1: A i já jim naslouchám, i já je poslouchám.
0: They are in my heart.
1: Jsou v mém srdci.
0: They are in my ears.
1: Jsou v mých uších.
0: They are in my feelings.
1: Jsou v mých pocitech.
0: And same thing you also.
1: A stejně to máte i vy.
0: When Holy Gurujis or Brahmananjis or Shivananjis etc.
1: Když Holy Guruji, Brahmananji, Shivananji a tak dále.
0: Their bhajans and their words.
1: Jejich bhajany, jejich slova.
0: Then what can I teach mandar more?
1: Co ještě dalšího bych mohl já učit?
0: Because they have given me what they have.
1: Dali mi, co měli.
0: And we give further also.
1: A my to jen dáváme dál.
0: So see here in this our holy place.
1: A tak podívejte se tady na to naše svaté místo.
0: And unfortunately you have only time for 1 week.
1: Bohužel máte tady být čas jenom týden.
0: Or 2 weeks.
1: Možná 2 týdny.
0: But others have to also get a place.
1: Ale protože i na ostatní musí přijít řada, musí dostat místo.
0: We will come time to time.
1: A čas od času přicházíme.
0: And whatever you do at home,
1: cokoliv uděláte doma,
0: how you are walking to the train,
1: jak když jdete na vlak,
0: or to the bus,
1: nebo na autobus,
0: or a car,
1: nebo do auta,
0: all is equal.
1: Všechno je to stejné.
0: Only that we can come on time.
1: Jenom proto, abychom přijeli včas.
0: So like you see, you feel it, that suddenly about 2-3 years, my feelings and my being is different.
1: Vy sami pozorujete, jak během 3-4 let najednou vaše pocity, vaše bytí je jiné.
0: The age is important also.
1: I ten věk je důležitý.
0: And very little children.
1: Velice malé děti.
0: Look when one couple they have in their pregnancy, his wife, by a child in the womb.
1: A podívejte, manželský pár, manželka je těhotná a nosí dítě.
0: From that time we all are happy.
1: Od té chvíle jsme všichni šťastní.
0: Parents are happy, grandparents are happy.
1: Rodiče jsou šťastní, prarodiče.
0: And the child in the mother's body in.
1: A to dítě, které je v tom matčině lůně.
0: And they are very happy parents, everything.
1: A ty rodiče jsou velice šťastní.
0: In such a feeling, the child is still in the womb.
1: A když takové pocity, ještě když to dítě je v tom lůně.
0: But they are happy.
1: Ale už jsou šťastní.
0: They know everything.
1: Všechno vědí.
0: It is atma.
1: Je to atma.
0: Jivatma.
1: Je to jivá atma.
0: Paramatma.
1: Paramatma.
0: He atma. That is great.
1: To je skvělé.
0: Similarly also other creatures.
1: A podobně i ostatní tvorové.
0: From the birds.
1: Od ptáků.
0: From the deers.
1: Ať jelenů.
0: Tigers.
1: Tygři.
0: And many cows.
1: Krávy.
0: Horses.
1: Koně.
0: Uncountable so many creatures.
1: Nespočet tolik tvorů, tolik stvoření.
0: And so when they are born,
1: a když se narodí,
0: you can imagine how nice.
1: Dovedete si představit, jak je to krásné.
0: This 3 months.
1: Tyhle ty 3 měsíce.
0: In Jadan.
1: Jadanu.
0: And on my presence, my 2 horses gave the babies.
1: Když jsem tam byl přítomen, tak 2 kobylkám se tam narodilo hříbě.
0: And so one calf is, she's a beautiful girl.
1: Jedna je to krásná klisna.
0: And she's so sweet.
1: A ona je tak sladká.
0: And she a little white and little others and like this.
1: A je trošku, má bílou a jiné barvy.
0: And she have eyes beautiful like eyes. They have, I don't know how this called, like some, there are some girls and some people are there, not all.
1: A má takové zvláštní oči, nevím, jak se tomu říká, ale takové občas to vidíte u lidí, prostě takové zvláštní oči.
0: They are very nice white and some ring and like this is very good.
1: Má je takové bílé a má tam takový prstenec, je to velice dobré.
0: And one side she have dark his, what is this? Ear.
1: Na jedno ucho má bílé.
0: Other is very white.
1: A druhé je velice bílé.
0: And she's so nice.
1: A je tak milá.
0: And just you go and she will come.
1: A jenom tam přijdete, ona přiběhne.
0: And she will lick your fingers and your hands.
1: Olíže vám ruku, olíže vám prsty.
0: Now she's nearly 2 months, I think.
1: Teď myslím, že je asi 2 měsíce.
0: Then after 3 weeks.
1: A po 3 týdnech.
0: Another baby came, horse.
1: Další to hříbě se narodilo.
0: So they are, they from the sisters.
1: Oni jsou od sester.
0: And he's also beautiful, very nice.
1: A on je velice krásný, velice milý.
0: So animals are animals.
1: Zvířata jsou zvířata.
0: Birds are birds.
1: Ptáčkové jsou ptáčkové.
0: So that is, we shall see the soul within us.
1: Měli bychom vidět tu duši uvnitř.
0: Don't think of your body.
1: Nemyslete na své tělo.
0: Don't think of your asanas.
1: Nemyslete na své asany.
0: Your pranayams.
1: Na svoji pranayamu.
0: Or other principles.
1: A nebo na jiné principy.
0: Our mind.
1: Na naši mysl.
0: And our knowledge.
1: A na naše vědění.
0: Many things.
1: Je mnoho toho.
0: And they are good.
1: A jsou dobré.
0: Very good.
1: Velmi dobré.
0: We are in this body which God has given.
1: Jsme v tomto těle, které nám dal Bůh.
0: And I think no one can do like this. No one, the humans cannot make.
1: A myslím, že nikdo jiný by takhle to nedokázal. Žádný člověk by tohle to nepostavil, neudělal, nedokázal.
0: Yes, they can do also.
1: Ano, dokážeme to hodně.
0: The father and mother.
1: Otec a matka.
0: They can give us so beautiful again.
1: Mohou nám to krásně zase dát.
0: But we cannot make from the wood.
1: Ale nedokážeme to vyřezat ze dřeva.
0: Or from the clay.
1: Nebo z hlíny.
0: And this is undescribable.
1: A to je nepopsatelné.
0: There are many doctors.
1: Je mnoho lékařů.
0: Science.
1: Vědců.
0: Many, many. But of course they know very much.
1: Samozřejmě znají to hodně.
0: When someone dies.
1: Když někdo zemře.
0: And in some countries they have all they will check and then give back.
1: A v některých zemích to vždycky ještě potom kontrolují, prohlíží.
0: And in some countries the parents have to ask or the person writes in testament when I die, please use it my body.
1: A v některých zemích je to tak, že do své poslední můžete napsat po smrti využijte moje tělo.
0: And each and every nerves.
1: A každičký nerv.
0: We yogic, we know how many the nerves.
1: My yogini víme kolik nervů.
0: And others, doctors, and may they count.
1: A možná i lékaři to počítají.
0: But they do not give.
1: Ale oni to ještě jako nezveřejnili.
0: And each nerve, it is very powerful.
1: A každý ten nerv je velice mocný.
0: Our glands.
1: Naše žlázy.
0: Our flesh.
1: Naše svaly.
0: Our bones.
1: Naše kosti.
0: Glands.
1: A žlázy.
0: And not one gland. No. There are many, many different glands.
1: A není jenom jedna, je jich mnoho různých.
0: And all have its quality.
1: A každá má svoji kvalitu.
0: But still we don't know.
1: Ale my to pořád nevíme.
0: How many things there?
1: Kolik všech těch věcí tam je?
0: Of course our doctors they are great.
1: Samozřejmě naši lékaři jsou skvělí.
0: And all in every countries.
1: Všude v každé zemi.
0: So it is a great we have to do.
1: A je to skvělé, tak to má být.
0: Without this kind of science.
1: Bez takového druhu vědy.
0: We can't be so like this.
1: Tak bychom nebyli tak jak na tom jsme teď.
0: Therefore we should not say that these doctors and this and that we don't need. No.
1: A neměli bychom teda říkat, že ty doktory já nepotřebuju, doktory, že jsou na nic, to ne.
0: Such person who said.
1: Kdo takhle mluví, kdo tohle říká.
0: And that one time you will have accident or fall down.
1: No až potom budete mít nehodu nebo upadnete.
0: Then you will say God.
1: A pak budete říkat Bože.
0: Please bring a good doctor.
1: Prosím, přiveď mi dobrého doktora.
0: And doctors will do something.
1: A doktoři si poradí.
0: So this is it's called the creation of the God.
1: A tomu se říká boží stvoření.
0: And this what is written that everyone have different life.
1: A jak je psáno, každý má různý život.
0: It's we humans are making this, doing something.
1: A my lidé, my něco děláme.
0: Yes, they are using again for God's creation if some people need.
1: No a tak oni ti lékaři to použijí pro jiné tvory, pro jiné lidi, když je to potřeba.
0: the kidneys,
1: třeba ledviny,
0: some glands,
1: nebo nějaké ty žlázy,
0: some nerves,
1: nervy,
0: some eyes,
1: nebo oči,
0: many things,
1: mnoho, mnoho.
0: You know what people are telling now, who is a moped running.
1: Víte, když někdo jezdí na motorce, jak se tomu říká?
0: And this moped people is mostly they are the giver of the
1: organs.
0: Organs.
1: Ono se říká, že o ty motorkáři, že jsou to dárci orgánů.
0: And many they who are riding with the moped.
1: A kdo jezdí na tom mopedu, na té motorce?
0: They are also right. If it happens, please this give it for the others my organs of my body.
1: Oni to opravdu tak napíšou, že opravdu řeknou, když se něco stane, tak prosím, využijte ty mé orgány, využijte to mé tělo.
0: It is good.
1: A je to dobře.
0: Don't say no, I will not give.
1: Neříkejte ne, já nic nedám.
0: Give or not give is your choice.
1: Dáš nebo nedáš, to je tvoje volba.
0: But what will you do otherwise?
1: No, ale čemu vám to stejně bude?
0: And therefore we have this and we are the humans and we shall give this.
1: A my jako lidé jsme takoví a my bychom to měli dávat.
0: But we pray to God.
1: Ale modlíme se k Bohu.
0: That these people who is driving.
1: Že ty lidé, kteří takhle jezdí, řídí.
0: God give them long life.
1: Bože, dej jim dlouhý život.
0: What I'm, it can be also by aeroplane.
1: A může se stát i v letadle.
0: By car.
1: V autě.
0: In anywhere.
1: Kdekoliv.
0: While walking on the street.
1: Jenom když jdete po ulici.
0: We can die.
1: Můžeme zemřít.
0: This, what I want to say, though the surgeon and they have so much knowledge, but still they cannot make like this a human body.
1: A i když ti chirurgové a lékaři mají tolik vědění, stejně pořád nedokážou stvořit lidské tělo.
0: And therefore, always we should pray to the God.
1: Proto bychom se měli pořád modlit k Bohu.
0: That God,
1: o Bože,
0: please give me the long life.
1: Prosím, dej mi dlouhý život.
0: Healthy, happy.
1: Zdravý a šťastný.
0: Educated.
1: Vzdělaný.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: And when I pass away,
1: a až odejdu, až zemřu,
0: please God,
1: prosím Bože,
0: give everything.

0: But there are someone who is prepared.
1: Chystá pro vás jídlo.
0: And we all know very good.
1: A my všichni víme, že je to dobré.
0: But you should not eat too long.
1: A neměli byste jíst příliš dlouho.
0: You should eat.
1: Měli jste se najíst.
0: As much as you like.
1: Kolik chcete.
0: But after you, we shall give place to the other place.
1: People. No, ale potom bychom měli přenechat to místo i dalším.
0: And many are only gossiping on the dining table.
1: Mnozí u toho stolu jenom sedí a povídají si.
0: That is not yogic.
1: A to není podle jógy.
0: And it is a karma.
1: Je to karma.
0: And there are different karmas.
1: A jsou různé karmy.
0: One day they told me.
1: Jednou mi řekli.
0: So this is a inner life.
1: A takový je vnitřní život.
0: Think inside.
1: Myslete dovnitř.
0: Feel inside.
1: Vnímejte to nitro.
0: Outside we have been done many times.
1: Navenek jsme toho už zažili tolik.
0: But now we know and we know it's inside.
1: Ale teď už víme, že jde o to, co je uvnitř.
0: All what you need is inside.
1: Vše, cokoliv, co potřebujete, máte uvnitř.
0: If we understand,
1: kdybychom tohle pochopili,
0: then we have got achievement.
1: Pak jsme něčeho dosáhli.
0: What kind of achievement?
1: A čeho jsme dosáhli?
0: The human's achievement.
1: Lidskosti, lidství.
0: And that how he is doing?
1: A ten, kdo to takto dělá,
0: that will give the judgment after.
1: To jestli jsme toho dosáhli, to se rozsoudí až nakonec, až poté.
0: So in this way I'm so happy to see you.
1: A proto jsem velice šťastný, že vás vidím.
0: We were very happy that many were practicing.
1: Jsme velice šťastní, že mnozí z vás cvičí.
0: And our karma yogis,
1: naši karma yogini,
0: from different parts,
1: z různých částí, z různých koutů,
0: male or females,
1: ať už muži nebo ženy,
0: they give with respect, great respect,
1: s velkou úctou,
0: for other anything what they need.
1: A my si jich vážíme a staráme se o to, co potřebují.
0: May you need water,
1: možná potřebujete vodu,
0: you may need fire.
1: Starají se o vás, cokoliv potřebujete, ať už vodu, oheň.
0: So there are in our body.
1: A jsou v našem těle.
0: So your sadhana,
1: vaše sadhana,
0: do it.
1: Pokračujte.
0: Humbleness.
1: Pokoře.
0: Peaceful.
1: Míru plní.
0: And if you let's say that you are suddenly tired.
1: A třeba řekněme, že jste najednou unavení.
0: Then lie down.
1: Tak se položte, natáhněte se.
0: But lie down on the stomach.
1: Ale lehněte si na břicho.
0: So that we are not snoring.
1: Tak abychom nechrápali.
0: Perfect. And so when you are feeling inside,
1: a když máte vnitřní pocit,
0: then suddenly comes from our side.
1: A potom z nás samých vychází.
0: Whatever I put in me, it's from outside.
1: Cokoliv, co vlastně mám ve vnitřní, kde přišlo zvenku.
0: But real is when we are tired, little tired.
1: Ale tak je to, když jsme trošku

0: trošku unavení.
1: And helping.
0: A pomáhám, pomáháme.
1: Eating, etc.
0: A pomůžeme si, najíme se a tak dále.
1: So in this way, I can tell you that today your sadhana.
0: A můžu vám říci, že dnes vaše sádhana
1: will be very science and aiming.
0: Bude velice smysluplná, bude v ní význam.
1: That's it.
0: A to je, tak to je.
1: That's inner. Yesterday I spoke about inner.
0: Takže o tom, co je uvnitř. Včera jsem mluvil o tom vnitř.
1: You remember?
0: Pamatujete si to?
1: They forgotten.
0: Už zapomněli.
1: No, you did not know?
0: Ne, nevíte to? Nepamatujete si?
1: Then at least do like this.
0: Tak aspoň dělejte takhle.
1: Oh, God. The corona have closed our mouth.
0: Korona nám zavřela ústa,
1: but they didn't tie our hands.
0: Ale nesvázala nám ruce.
1: So we can always say yes, that's right.
0: A tak vždycky můžeme říct ano, to je pravda.
1: So with this wish you all the best.
0: A s tím vám přeji všechno nejlepší.
1: And we will now listen some bhajans.
0: Teď budeme poslouchat nějaké bhajany.
1: And thank you. All dear brothers, sisters, all practitioners all around the whole world, yoga in their life and others.
0: Všichni drazí bratři a sestry, kteří cvičíte jogu po celém světě a vy všichni.
1: Wish you all the best.
0: Přeji vám všechno nejlepší.
1: And practice this.
0: A cvičte.
1: This sadhanas what you are listening.
0: Ty sádhany, které slyšíte.
1: Many people were writing me.
0: Mnoho lidí mi psalo.
1: And said it was great.
0: A psalo, jak je to skvělé.
1: I don't know it's great or not.
0: Nevím, jestli je to skvělé nebo ne.
1: But it was from Mahaprabhuji's.
0: Ale je to od Mahaprabhujiho, od Gurujiho.
1: All our parampara.
0: Celé naší parampara.
1: And there are many, many other great saints.
0: A je mnoho, mnoho dalších velkých svědců.
1: And everyone have their master, their gurus.
0: Každý má svého mistra, svého guru. A
1: but one should not change everything.
0: Ale člověk by neměl všechno měnit.
1: Then you are Hari Om.
0: A pak už jste jen Hari Om.
1: I want to tell not what I want to tell.
0: Nechci ani radši to ani nechci říkat.
1: So it is inside.
0: Jde o to, co je uvnitř.
1: Our heart.
0: Naše srdce.
1: And in the whole body.
0: A v celém těle.
1: So it is with us.
0: Je to s námi, je to v nás.
1: So all our listeners.
0: Všichni, kdo posloucháte.
1: Our sister, brothers,
0: naši sestry a bratři,
1: wish you all the best.
0: Přeji vám všechno nejlepší.
1: And now this program in this our program is controlled, finished.
0: A nyní tím zakončujeme tento náš program.
1: But something will remain in you.
0: Ale něco zůstane ve vás.
1: That you give something that yes, this is from my mother or father.
0: Ano, něco ve mně zůstává jako od maminky, od tatínka.
1: That's it.
0: Tak je to.